si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Po 11. To jsem tady jim nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto 3 závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned 3. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v 7. nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už podruhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrovec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní Už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto i dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavískla si. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no, už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi Věry Vajsarové vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou víceméně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z Dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi, ale při všech okolcích mám už jisté poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Výčeské panenky z operety Perlipany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí, tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozpíjí.

kebeze pany jsou jak obraz malovaný, člověk by je samou láskou srdík jejich slečí v skutku, nadme cukr nad jahůdku.

ještě dávno kde kdo. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, teď velmi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zespěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester z Kovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry z Kovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře. Vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládnem to, všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebaví.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, ale, se ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo
2: ozvěna, slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No, nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo, teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stanovník vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček. Já taky. A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže se zpožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem od dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vytáte si s tím, musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má. Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo ano. nemůže, jak se tak no, ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ano, ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Panna.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to? V jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase zní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mně nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik srandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se načeká mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál.
8: Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak to, něco žertovní.
12: No ne.
8: A pak, že to není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 dělen 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivuhodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského, a šaramantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale ne. Já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzu Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Až on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád okázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, protože by se dalo říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, no to začneš tá spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to víš ty vlasy, teď on, jo. Jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál princ. Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondelpa, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli džína, víš? Hompa, to musíte hrát v toaletách, a vyšítal povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
2: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
3: Volá děkujeme.
2: Ano?
1: Ano.
2: A já bych si přála pana Krampola.
1: Máme zapsáno.
2: Pane
1: Jano.
2: Děkuju vám.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
4: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
1: Protože
4: můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
1: Tak zkusíme si rozpomenout.
3: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěkného podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle, to já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč
1: malá tyhle princezna pozorovala, no
3: ano,
1: jo.
3: No jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano,
1: tak
3: ano.
1: Jo.
3: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
1: Mm-hmm. Petro, jste
4: no,
1: tam ještě?
4: Ráda, ano. Teda, ano, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
3: No jo, tak
4: ten obraz to mají.
3: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
1: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
4: Já jsem říkala pan Štercl.
1: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky.
3: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
5: Ano.
1: Uvidíme,
5: ano.
1: Jak nám to dopadne.
5: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo,
5: občas,
1: poslouchejte
5: jo,
1: dál.
5: Není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou.
5: No, taky,
1: dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze času zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
3: Děkuji.
6: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
6: Bude slunečný.
3: Děkujeme.
6: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
7: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šupe. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platný? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? Moc si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím z vejfuku, zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl s valachama. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. Ale jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá. Novýho setora má, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
3: Vepsali.
1: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
3: A teď jsme zvědaví.
1: Teď jsme zvědaví. SMS-kujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
3: No tak pusu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Ale šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko bych prosila.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma důchod a guláš z Televariété s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No,
8: tak on si vypíše, on píše hodně,
7: jo?
8: On píše. A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš. Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: Jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teplo.

0: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
1: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
0: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
1: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
0: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Obnovená MHD v Chotěboři má ulevit od automobilové dopravy. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Nemocnice by mohly získat navíc 1,3 miliardy korun. Jihlava prohrála v hokejové Maxalize s Havířovem, Třebíč porazila Chomutov. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Tomáš Kolátor. Lidé v Chotěboři můžou využívat městskou hromadnou dopravu. Do města se vrátila po 40 letech. Objednavatelem služby je kraj Vysočina. Ročně vyjde zhruba na 6 milionů korun. Jedna autobusová linka protíná město od jeho centra až po okrajní části. Má celkem 18 zastávek, pokračuje ředitel dopravní společnosti Jan Dybolt.
2: Zajíždíme k poliklinice, obsluhujeme i gymnázium, zkrátka spojujeme všechny významné body v rámci města, tak, aby se cestující dostal tam, kam potřebuje, aby to bylo bez přestupu, aby to bylo i rozumně časově dostupné. A snahou je, aby autobus byl konkurenceschopný vůči individuální automobilové dopravě.
0: Ministerstvo zdravotnictví

0: Zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšily proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
1: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
2: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
1: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
3: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
1: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do boju proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit více cizích žoldnérů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Jihlavy prohráli v 8. kole Maxaligy na ledě Havířova 1-2 po nájezdech. Naopak Třebíč si připsala třetí výhru v tomto ročníku soutěže. Chomutov porazila 4-2.
5: Jihlava se na ledě posledního Havířova trápila. První gól vstřelil za domácí ve druhé třetině Sis. Vyrovnání zajistil z přesilové hry Kuprianov, ale Jihlava nakonec prohrála po nájezdech 1-2 a připsala si tak třetí porážku z uplynulých 5 utkání. Dařilo se naopak Třebíči, která porazila předposlední Chomutov 4-2 a v tabulce tak zůstává z 12 body těsně před 9. Jihlavou. Anna Skalová, Český rozhlas. Počasí.
0: V Plzeňově a náměstí nad Oslavou je aktuálně 13 stupňů, v Hubenově 10. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji. Plynulá je i dálnice D1.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pátá hodina, pátá minuta, co je pozitivní, je už úterý a je tady první pracovní den tohoto týdne, máme 29. září, všem Michalům přejeme všechno nejlepší k svátku, Michalu Dlouhému, pak všechno nejlepší k narozeninám, je ročník 1968, máme Světový den srdce, slaví se od roku 2000, no a co se všechno 29. září přihodilo, to nám Petr Jungmann řekne už za 6 minut.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: To byla skupina Laidback a Sunshine Reggae, za chvíli Lucie Bílá Fénix anebo Argema s písničkou Tohle je ráj.
1: Počasí.
0: Probouzíte se do úterního dne, máme 29. září, v tuto chvíli jsou ve Velkém Meziříčí 3, v Jihlavě 2 a v Třebíči 5 stupňů Celsia. Na Vysočině dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se objeví malá průsvitná oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledně vás pozveme na dýňobraní na Fajťáku. Hostem našeho vysílání bude Jiří Pálka, organizátor celé akce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Lucie Bílá a Fénix po 8 hodině tedy bude Felix, tedy pan Felix. Abyste tomu rozuměli, ceny pohonných hmot v posledních týdnech rostou, toho jsme si všimli určitě všichni. Jak moc se zdražení promítá do nákladů dopravců a dalších firm, které jsou na autech závislé? Mohou kvůli dražšímu tankování zdražit i jejich služby? Zeptáme se Martina Felixe, mluvčího sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Bude hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina po 8 hodině. Teď máme 5:22, přejeme pohodové vstávání.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Terénní auta v Humpolci o víkendu závodit nebudou. Soutěž naplánovaná na 3. října je kvůli malému počtu nahlášených jezdců zrušená. Na vině je i aktuální zdražení pohonných hmot. Organizátoři podle jejich vyjádření nejsou schopni závod ufinancovat. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí více. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu, normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit navrácení běženců ze španělské exklávy Ceuty na severu Afriky zpět do Maroka. Informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Tato iniciativa přichází téměř 2 měsíce po hromadném přílivu desítek tisíc migrantů do Ceuty. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jihlavská Dukla v Maxalize nestačila v prodloužení na Havířov 2-1. Třebíč porazila Chomutov 4-2. A počasí dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů, ty aktuální kolem 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči při dnešním ránu jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Velký pozor by si měli dávat lidé, kteří vlastní atrapy střelných zbraní a chodí s nimi na veřejnosti. Taková nevinná procházka se rychle může změnit v ostrý zásah policie. Mimochodem podobných případů podle policejního prezidia stále přibývá. Poslouchejte nás i za chvíli, teď máme 3 minuty po 17:30. Je úterý, je 29. září. Tady už je skupina Krištof a obchodník s deštěm.
1: Dobré ráno.

0: Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po městech procházejí s atrapami střelných zbraní. Ty jsou často špatně rozeznatelné od reálných pistolí a pušek. Nejde sice o protiprávní chování, taková nevinná procházka, ale může skončit reálným zásahem policie, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
1: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
2: Máme tady airsoftovou zbraň a je to zbraň, tak vám do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
2: Kovová, ano. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
1: Další upozornění od občanů, že se na ulici pohybuje člověk se zbraní, řešili policisté začátkem září i v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
4: Policisté zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
1: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, za necelou minutu bude 5.46. Ladíte nás a jsme za to moc rádi. Přejeme pohodový start do nového zkráceného pracovního týdne.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 29. září, dnes bude na Vysočině převažovat jasné nebe, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia. Za chvíli s námi budou makovičky, může být i počítač podle dětí nemocný.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 5.49 před námi jsou Makovičky a dnes se zaměří na počítačového piráta a taky na virus.
1: Makovičky. Kdo je to počítačový pirát?
2: Když někdo počítačuje, funguje hardware na monitor.
3: To jsou takové kostičky, které jsou zlý a jsou počítači a bousek nevěděl.
1: Co je to počítačový virus? Může být počítač nemocný?
2: Ne, takhle jenom vybitý a nebo rozbitý. Jakože pokud ho hodí do vody a pak ho vytáhnou, tak už je fakt rozbitý. Počítačový virus je seba to, že tam je, když ho je seba vyní do videa, takže mu tam skočí a pak jezdí. Když tam bude nějaká hlada sklenicí, takže si musí pustit a pak otevřít sklenicí tíze a tam ten virus. Makovičky.

0: byla skupina Olympic, písnička jako za mladá, před námi jsou zprávy, po nich Jan Kalousek zaspívá o řece v plamenech, bude tady i Václav Neckář a Kateřina Marie Tichá přidá svoji písničku Plamen. Přejeme všem hezké úterní ráno.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Drahá paliva zvyšují náklady lokálním rozvozcům jídla. Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Irád jednal se zprostředkovateli. Americkou odpověď očekává během dneška. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Podniky a lokální služby rozvážející jídlo hledají úspory kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Litr benzínu se na Vysočině podle dat společnosti CCS v minulém týdnu v průměru přiblížil ke 46 korunám, nafta k 50. Některé restaurace proto preferují auta s nižší spotřebou a důsledněji plánují trasy. Kurýr a majitel firmy rozvážející jídlo v Jihlavě, Miloslav Stýbler, podle vlastních slov zatím s náklady vychází.
3: To největší zdražení, co nám přišlo z těch 40 korun na těch 50, těch 10 korun, tak o korunu na kilometr jsem vejš. Takže určitě nejezdím teď za 2 koruny, jezdím za 3.
1: Od října chce vláda vrátit regulaci cen pohonných hmot, která v Česku už platila od dubna do července. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
4: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vybírá.

0: demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřímá jednání v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu. Sport. Francie ve fotbalové lize národů vyhrála 1-0 v Belgii. Jedinou branku střelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila 4-1 v Turecku, a to hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu. Už dnes čeká zápas taky české fotbalisty. Od 20 hodin a 45 minut nastoupí v Edenu proti Anglii. Počasí. V Humpolci je 9 stupňů, ve Vatíně a Novém Rychnově 11. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě dávejte pozor na křižovatce ulic Zborovská a Vrchlického nedaleko nemocnice. Stala se tam nehoda dvou aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Šestá hodina, čtvrtá minuta. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují i ti, u kterých bychom to možná nečekali. Lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit. Uslyšíte o něm po 7:15. Tady je Český rozhlas Vysočina. Je 6:04. Přejeme dobrý den.

0: To byl Václav Teckář v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je tady úterý 29. září, 6. hodina a 12. minuta. V tuto chvíli nás po celé září, jste se na to určitě zvykli, čeká řidičská abeceda. Osvěžujeme si pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. No.

0: byla písnička z Hříšného tance v 6.18.
1: Počasí.
0: Začíná nový den, je tady úterý 29. září roku 2026. Na Vysočině dnes čekáme jasno s teplotami mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni vás pozveme na dýňobraní na Fajťáku. Hostem našeho vysílání bude Jiří Pálka, organizátor celé akce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: To byla Kateřina Marie Tichá s písničkou Plamen 8 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Nemocnice by si mohly rozdělit 1 300 000 000 korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je pro očkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo asi 24% lékařů pracujících v nemocnicích. U zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma, je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: A teď už zpívá Dalibor Janda, který bude mít přesně za týden v úterý 6. října koncert v Jihlavském domě kultury. A to i s dcerou Jiřinou Anou Jandovou.

0: byla Lisa Stansfield v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Čekají nás krátké zprávy. Připravil je Tomáš Kolátor.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Cestu ze Znojma na Jihlavu ode dneška komplikují opravy vytížené silnice Římská 1/38. Státní silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového Mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory. Do 16. října bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich víc než 60%, před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. V albánské Tiraně se druhým dnem koná meziparlamentní konference k rozšíření Evropské unie. Mluvit se bude mimo jiné i o připravenosti Albánie na vstup do EU nebo rozšíření unie o oblast západního Balkánu. Konference se zúčastní i čeští poslanci. Albánie by se členskou zemí chtěla stát v roce 2030. Fotbalistům Španělska se připojí obránce Robin Lenormand. Měl by tak zasáhnout i do sobotního duelu s Českem. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si poranil koleno. V Třebíči jsou 4 stupně, ve Velkém Mezříčí 3. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě na křižovatce ulic Jiráskova a Zborovská nedaleko autobusového nádraží se střetla dvě auta. Uprostřed křižovatky tak stojí nabouraný neosvětlený vůz. Průjezd kolem by ale měl být s opatrností možný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme úterý 29. září 6:30. V Chotěboři opět jezdí městská hromadná doprava. Prvním ranním spojem se svezli také dva nadšenci z Brna. Hovořit o tom na Českém rozhlasu Vysočina budeme už za malou chvíli.
2: Dobré

0: 6.39, přejeme dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Chotěboř má zpátky městskou hromadnou dopravu. Lidé se mohou v autobuse svést znovu po 40 letech. Okružní linka projíždí přes celé město, má 18 zastávek. První jízdu před 6 hodinou raní si nenechala ujít i redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková a také dva nadšení fanoušci veřejné dopravy.
1: Dobrý den. Bo respektive dobré ráno. Čekáte na městskou hromadnou dopravu?
2: Ano, čekáme.
3: Je to tak.
2: No, jsme spíš nadšenci. Z praktického důvodu to asi nevyužijeme, protože bydlíme v Brně a tím pádem tu dopravu tady asi moc nevyužijeme, snad možná, když přijedeme do Chotěboře na návštěvu.
1: A můžu poprosit vaše jména?
3: Ondřej Šidlák.
2: Jaroslav Šidlák.
1: Otec, syn.
3: Je ano. To tak.
1: A vy jste přijeli z Brna jenom kvůli tomu, abyste tady zažili první jízdu?
2: Ano, přijeli jsme kvůli tomu.
3: Je to tak.
1: To zní jako vášnivý koníček.
3: Něco na tom bude, bych řekl. Od září teď studuju v Praze vlastně dopravu, takže částečně se to pojí i s tím.
4: To je prostě to.
1: Tak vyjíždíme. Premiéra, první tři pasažéři. Jak se stalo, že lidé z Brna se dozvěděli o tom, že tady začíná jezdit MHDčko v Chotěboři?
3: Tak viděl jsem to někde na sociálních sítích, tím, že ten algoritmus samozřejmě mám trošku přizpůsobený sobě, svým zájmům, tak mě to pochopitelně podsouvá ty novinky z hromadné dopravy, takže i jedna z nich byla právě MHD v Chotěboři, respektive začátek jejího provozu.
5: Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
1: Tak stálo to za to?
3: Tak určitě to za to stálo. Určitě bych doporučoval i obyvatelům to využívat, protože tu nabídku na tak poměrně malé město mají dost velkorysou.
1: Děkuju. Tak šťastnou cestu do Brna. Naschledanou. Dobrý den, mohu si teď vyspovídat vás?
5: Jo, můžete.
1: Jakožto řidiče.
5: Určitě.
1: Tak poprosím vaše jméno.
5: Jan Dipolt.
1: Vaše první dojmy?
5: Dopravu v Chotěboři bereme jako závazek lidem, je to služba pro lidi a tak je potřeba k tomu přistupovat.
1: Vedení města si od obnovení linky slibuje omezení individuální dopravy. Autobus zastavuje nejen u zámku nebo v centru, ale i u škol, polikliniky a na okrajích města. Z Chotěboře Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Ace of Base na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Máme 6:45, nabízíme předpověď počasí. Je tady meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jaké počasí teď po ránu na Vysočině vládne?
2: Je to ráno většinou s malou oblačností, případně i skoro jasné. Ta oblačnost je často průsvitná a teploty se teď nejvíc pohybují kolem 10 stupňů Celsia, ale na některých místech mohou být i výrazně nižší. Nejvíce v údolích, tam se teplota pohybuje i kolem 1 stupně Celsia.
0: Na jaké počasí se máme připravit v průběhu dne?
2: Zůstane jasná, případně ta skoro jasná obloha, ta oblačnost by měla i po zbytek dne zůstat průsvitná, teploty se vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný jihovýchodní vítr, který dosáhne rychlosti až k 25 km v hodině a přes den může mít místy nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Tak vypadá úterní předpověď, poprosím o vyhlídky na středu.
2: A to bude stejné jak dnešek, to znamená slunečná, pokud oblačnost, tak málo a průsvitná. A teploty znovu 20 až 23 stupňů Celsia, zítřejší ranní teploty by měly být mezi 11 až 8 stupňů Celsia. A zítra bude vát zpočátku mírný, ale přes den už čerstvý jihovýchodní vítr s rychlostmi, které dosáhnou i k 35 km v hodině a s nárazy znovu kolem 55 km v hodině. Takže zítřek oproti dnešku ještě trošku víc větrnější.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Alex a host.
0: Dnes v úterý 29. září po 13. hodině potěšíme milovníky tenisu, protože hostem Alex Minářové bude tenisová legenda, vítěz ve Wimbledonu 1973 a na French Open v letech 1970 a 1971 pan Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kuttelwaschera přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tudle vás jsem přišel za doktorem a říkám mu, pane doktore, víte, mně se celou noc zdálo, že jezdím na kole. No a já jsem byl ráno utahaný jako pes. On se na mě tak podívá a říká, heleďte, a nejezdil vy jste jenom do kopce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Brtnice chce postavit zimní kluziště. Nemocnice by dohromady mohly získat přes 1 000 000 000 Kč navíc, když se dost lékařů a sester nechá očkovat proti chřipce. Jihlava prohrála v hokejové Maxalize s Havířovem, Třebíč porazila Chomutov. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí, na teploměru se ukáže až 23 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Zimní kluziště chce postavit Brtnice. Na svých sociálních sítích město sdílelo připravený návrh, pro který vyřizuje potřebná stavební povolení. Zároveň chce požádat o státní podporu, bez které by stavba kluziště nebyla možná. Radnice také jedná s místními spolky o tom, kdo a jak se bude o kluziště starat.
3: Kluziště by mělo využívat moderní systém chlazení. Teplo, které při něm vzniká, by se v zimě mohlo využít k vytápění budovy tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice. Díky chlazení by ledová plocha mohla fungovat zhruba 3 až 4 měsíce v roce. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Proočkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohly by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 Kč navíc. Pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
4: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit více cizích žoldnérů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský.

0: Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Jihlavy prohráli v 8. kole Maxaligy na ledě Havířova 1-2 po nájezdech. Naopak Třebíč si připsala třetí výhru v tomto ročníku soutěže. Chomutov porazila 4-2.
2: Jihlava se na ledě posledního Havířova trápila. První gól vstřelil za domácí ve druhé třetině Sis. Vyrovnání zajistil z přesilové hry Kuprianov, ale Jihlava nakonec prohrála po nájezdech 1-2 a připsala si tak třetí porážku z uplynulých 5 utkání. Dařilo se naopak Třebíči, která porazila předposlední Chomutov 4-2 a v tabulce tak zůstává z 12 body těsně před 9. Jihlavou. Anna Skalová, Český rozhlas. Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě je 6 stupňů, v počátkách hlásí 14. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na křižovatce silnic mezi Bobrovou a Mirošovem na Žďársku leží sražená srna. Mrtvá zvěř je pak i u osové býtyšky u Záblatí. V Jihlavě v Průmyslové ulici při odbočce na Heroltice dávejte pozor, tam se srazila 2 auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedmá hodina, téměř 5. minuta, přejeme dobré úterní ráno, máme 29. září. Vysoké ceny benzínu a nafty nutí k úsporám i provozovatele občerstvení s rozvážkou. Na zákazníky je zatím přinášet nechtějí, čekají na účinky vládní regulace, jak uslyšíte v reportáži Daniela Zacha po 7:45.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
4: Právě teď vás probouzí Věra Martinová.

0: To byl Valdemar Matuška, jen se přiznej, že tě scházím. Přejeme vám všem pohodové úterní ráno. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Máme Světový den srdce, máme 29. září. Jaký tento den byl v letech minulých, to připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: To byl Paul McCartney, za chvíli Marek Ztracený originál a taky Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn.
1: Počasí.
0: Začíná zkrácený pracovní týden, máme tady první pracovní den tohoto týdne, ale už je úterý, je 29. září. Na Vysočině dnes bude převažovat jasno, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni vás pozveme na Dýňobraní na Fajťáku. Hostem našeho vysílání bude Jiří Pálka, organizátor celé akce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: kdy hledáme signál.
1: 8:09 s námi na Českém rozhlasu Vysočina byl Marek Ztracený. Restaurace i rozvážkové služby na Vysočině řeší vysoké ceny nafty a benzínu. Za litr platí i 50 korun. Od začátku října chce vláda obnovit regulaci marží na pohonných hmotách a sníží i spotřební daň u nafty.
2: Vezeme kyblík z Tripsu asi tak 2 kilometry od Bystra.
3: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
2: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
4: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
2: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen. Ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
3: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných hmotách, jak třeba...
2: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
4: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
5: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
4: A do téhle doby drahý pohonný hmot se to hodí.
5: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a tourovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
4: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
5: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let a teď jsme tedy volili nízkopotřebové auto, samozřejmě ne diesel, nic velkého.
6: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun, teď jsme vlastně na 50-10-12 korun.
4: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
6: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
4: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Před námi jsou zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Terénní auta v Humpolci o víkendu závodit nebudou. Soutěž naplánovaná na 3. října je kvůli malému počtu nahlášených jezdců zrušená. Na vině je i aktuální zdražení pohonných hmot. Organizátoři podle jejich vyjádření nejsou schopni závod ufinancovat. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí více. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit navrácení běženců ze španělské exklávy Ceuty na severu Afriky zpět do Maroka. Informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Tato iniciativa přichází téměř 2 měsíce po hromadném přílivu desítek tisíc migrantů do Ceuty. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jihlavská Dukla v Maxalize nestačila v prodloužení na Havířov 2-1. Třebíč porazila Chomutov 4-2. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů, ty aktuální kolem 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na 3 místech Vysočiny leží na silnici sražená zvěř. Pozor dávejte na křižovatce mezi Bobrovou a Mirošovem. Dále pak sražená srna leží u záblatí u Osové Býtyšky. A pak mezi obcemi Luka nad Jihlavou a Kozlov. Nehodu máme hlášenou také na křižovatce ulic Průmyslová a Heroltická v Jihlavě. Tam se srazila 2 auta a na místě jsou policisté. Opatrní buďte ale i na hlavním tahu u obce Jamné. Tam také máme hlášenou nehodu. A komplikace jsou i na dálnici D1 na 119. kilometru. Při sjezdu na Velký Beranov pokračuje náš zpravodaj.
4: Zastavil tam kamion s defektem, je za ním policie s majákama. Samozřejmě všichni přibrzdují a dívají se na to, tak už je tam tak 500 metrů kolo a všichni dají pozor. Je to přímo sjezd na Velký Beranov 119.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 7 hodina 33. minuta. Dobrý den.

0: To byl Petr Novák, co je to láska v 7.39, za chvíli vzpomínka na Tinu Turner. Teď ale rubrika, co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem se podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, je úterý 29. září a už tuto neděli se uskuteční v kostele Všech svatých v Kamenic nad Lipou další ze série koncertů Varhaní Vysočiny. Bude to tady 4. října od 17 hodin a bude to koncert nesoucí moto celého letošního ročníku Hudba, která spojuje generace. Koncert představí dva mladé umělce, varhanici Ivanu Měsíčkovou, studentku HAMU v Praze a baritonistu Daniela Kvelíře, laureáta ceny ředitele festivalu Varhaní Vysočina na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Tak tedy koncert Varhaní Vysočiny v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou už tuto neděli 4. října od 17. hodiny.
1: Počasí.
0: Necelá minuta po 7:45 je před námi úterý s datem 29. září. Na Vysočině bude jasno, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia. Za chvíli Sagvantofy, Dávaj Ber a taky Makovičky, které se dnes zaměří na počítačového piráta. Tak snad nad ním zvítězí.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: To byl Saglantofy, dospíval 8:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Vám teď Makovičky prozradí, jestli může být i počítač nemocný.
1: Makovičky.
2: Kdo je to počítačový pirát?
3: Když někdo počítačuje, funinguje háviše na monitor.
4: To jsou takové kostičky, tam jsou zví a jsou počítači a bylo se jich nevěci.
2: Co je to počítačový virus? Může být počítač nemocný?
5: Ne, jakože jenom vybitý anebo rozbitý. Jakože pokud ho hodí do vody a pak ho vytáhnou, tak už je fakt rozbitý.
6: Počítačový virus je seba to, že tam, když se máme seba vyní do videa, takže mu tam skočí a pak jediné, když tam bude nějaká hlada sklenicí, takže si musí pustit a pak otevřít sklenicí tíze a tam ten virus.
1: Makovičky.
7: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Obnovená MHD v Chotěboři má ulevit od automobilové dopravy. Irán jednal se zprostředkovateli. Americkou odpověď očekává během dneška. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
2: Schůze začne ve 14 hodin. Pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé v Chotěboři můžou využívat městskou hromadnou dopravu. Do města se vrátila po 40 letech. Objednavatelem služby je kraj Vysočina. Ročně vyjde zhruba na 6 milionů korun. Jedna autobusová linka protíná město od jeho centra až po okrajní části. Má celkem 18 zastávek, pokračuje ředitel dopravní společnosti Jan Dipolt.
4: Zajíždíme k poliklinice, obsluhujeme i gymnázium, zkrátka spojujeme všechny významné body v rámci města, tak, aby se cestující dostal tam, kam potřebuje, aby to bylo bez přestupu, aby to bylo i rozumně časově dostupné. A snahou je, aby autobus byl konkurenceschopný vůči individuální automobilové dopravě.
2: Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřijímá jednání v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu. Sport. Francie ve fotbalové lize národů vyhrála 1-0 v Belgii. Jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila 4-1 v Turecku, a to hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu. Už dnes čeká zápas taky české fotbalisty. Od 20 hodin a 45 minut nastoupí v Edenu proti Anglii. Počasí. Ve Žďáru nad Sázavou a Telčí je 11 stupňů, v Košiticích 9. Dnes bude převažovat jasné nebe. Na nejvýš se vyskytne malá.

0: a průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 199. kilometru u sjezdu na Velký Beranov stojí porouchaný kamion a je označen šipkou. Nehodu pak máme hlášenou na Jihlavsku u obce Jamné. Pokračuje jeden z řidičů.
2: Obchvat Jamného, je tady auto na střeše, to už spadí, nehoda. Je na štorc, jo, na střeše, takže asi to bude dlouho neprojezdný, asi to bylo vyšetřovat, že jo, tam přesto se nedá jezdit kolem.
0: Na místě už jsou i záchranné složky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:04, dávejte na sebe na svých cestách pozor, ať zdárně dojedete do cíle své cesty. Přejeme pohodové úterní ráno, máme 29. září, ceny pohonných hmot v posledních týdnech rostou, toho si všiml každý z nás. Jak se zdražení promítá do nákladů dopravců a dalších firm, které jsou na autech závislé? Zeptáme se Martina Felixe, mluvčího Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, už po 8:45.

To byl Jarda Hypochondra, jeho písnička Vrásky z lásky. Máme úterý 29. září 8.11. Tuto sobotu se v Jihlavě v kostele svatého Jakuba Většího můžete těšit na galakoncert Jaroslava Svěceného, který má podtitul Tajemné příběhy starých houslí. Můžete se těšit na čarovné tóny špičkových historických houslí a to úplné příběhy jejich tvůrců i vlastníků. Těšit se můžete na italské, francouzské, německé a české houslařské klenoty čtyřstaletí, které zazní ve skladbách Jaroslava Svěceného. Ostatně Jaroslav Svěcený bude hostem pátečního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina, tak si to nenechte ujít.

0: To byl Phil Collins, za chvíli Činasky, slyším tvoje kroky nebo Poutníci s panenkou.
1: Počasí.
0: Za několik sekund bude 8:45, je před námi úterý s datem 29. září. Na Vysočině bude jasno, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu. Protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Ceny pohonných hmot nadále rostou. Nafta na Vysočině je podle společnosti CCS dokonce nejdražší v republice. Řidiči za litr v průměru zaplatí 49 korun a 70 haléřů. Pro dopravce, jejichž auta, kamiony nebo autobusy denně najezdí stovky kilometrů, to znamená vyšší náklady na provoz. Jak se s vysokými cenami vyrovnávají a co pro ně může znamenat plánovaná vládní regulace? Zeptáme se Martina Felixe, mluvčího sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jak současné ceny nafty zatěžují rozpočty dopravních firm. Je to pro ně už výrazný problém?
1: Je to pro ně určitě zásadní problém, protože cena nafty tvoří přibližně třetinu nákladů a když si uvědomíme, že od začátku července do konce září vzrostla zhruba o 15 korun, tedy nějakých 40%, tak je na tom jasně patrné, že to je problém, který je přímo ohrožuje.
0: Začali dopravci promítat vyšší náklady na palivo do cen přepravy, nebo to třeba plánují?
1: Tak zcela jistě to plánují, někteří už začali, ono je to velice individuální, někteří dopravci mají se svými zákazníky palivové doložky, které automaticky reagují na tu cenu nafty, ať už nahoru nebo dolů. Samozřejmě to nějaký čas trvá, takže i těm je to ohrozí cash flow, protože chvilku to financují ze svého. Pak jsou zde malí dopravci, kteří takové doložky nemají, ty dopravy někde překupují a pro ně je to problém zásadní, protože ty buď tu dopravu vemou za ty dané peníze nebo ne a nemůžou se s zákazníkem napřímo domlouvat.
0: Dá se specifikovat, kterých dopravců se vysoké ceny paliva dotýkají nejvíce?
1: Obecně jsou to právě ti malí dopravci, větší dopravci mají přímo styk se zákazníky, mohou už si něco vyjednat s nimi. V poslední dobou, protože to není první zdražení, se ta praxe palivových doložek výrazně rozšiřuje, ale ani ti nemají stoprocentně pokryty všechny dopravy, takže samozřejmě takhle enormní nárůst poznamená svým způsobem každého dopravce, nejvíce ty drobné dopravce.
0: Od října vláda znovu zavede maximální ceny pohonných hmot, na měsíc sníží spotřební daň z nafty. Jak výraznou úlevu to může dopravcům přinést? Pomůže jim to třeba pokrýt současné vysoké náklady nebo ne?
1: Současné vysoké náklady jim to samozřejmě nepokryje zcela a ono to vypadá na první pohled, že ta pomoc je vlastně malá, nějakých 2,50, ale ono jim to pomůže vzhledem k zahraniční konkurenci, protože i ostatní státy přistupují k nějakým takovým úpravám a jejich dopravci proto mohou chodit do těch výběrových řízení s nižšími cenami. Kdyby u nás toto vláda nezavedla, tak by to pro naše dopravce nebylo možné, takže ano, pomůže jim to, ale ne ze vším, ale pomůže jim to právě ve vztahu k té zahraniční konkurenci.
0: To říká Martin Felix, mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
1: Vám taky hezký den.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Moc rád.
2: Tak je vaša.
1: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny. Z míst, kde žijete.
3: Tak, starší.
4: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Cestu ze Znojma na Jihlavu ode dneška komplikují opravy vytížené silnice Římská 1/38. Státní silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového Mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory. Do 16. října bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. V albánské Tiraně se druhým dnem koná meziparlamentní konference k rozšíření Evropské unie. Mluvit se bude mimo jiné i o připravenosti Albánie na vstup do EU nebo rozšíření unie o oblast západního Balkánu. Konference se zúčastní i čeští poslanci. Albánie by se členskou zemí chtěla stát v roce 2030. K fotbalistům Španělska se připojí obránce Robin Lenormand. Měl by tak zasáhnout i do sobotního duelu s Českem. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si poranil koleno. V Třebíči je 5 stupňů, ve Velkém Mezříčí 6. Dnes bude převažovat jasné nebe. Na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavním tahu u obce Jamné na Jihlavsku se převrátilo auto na střechu a zasahují tam záchranáři, počítejte se zdržením. S prodlevou pak sjedete z dálnice D1 v pražském směru u Humpolce. Tvoří se tam kolony, pokračuje náš zpravodaj.
4: Spoustu kamionáků se to snaží, už se tady na Humpolce a už se začíná tvořit kolona i tady u Humpolce, blokované prakticky celý sjezd na Humpolec.
2: Tak s tím počítejte a klidnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 8:33, přejeme vám krásné úterní ráno, jsme Český rozhlas Vysočina a užijeme si Helenu Vondráčkovou.

0: To byl Radek Tomášek v 8.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Chotěboř má zpátky městskou hromadnou dopravu. Lidé se mohou v autobuse svést znovu po 40 letech. Okružní linka projíždí přes celé město, má 18 zastávek. No a první jízdu před 6 hodinou raní si nenechala ujít redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková a s ní dva nadšení fanoušci veřejné dopravy.
1: Dobrý den. Bo respektive dobré ráno. Čekáte na městskou hromadnou dopravu?
2: Ano, čekáme.
3: Je to tak.
2: No, jsme spíš nadšenci. Z praktického důvodu to asi nevyužijeme, protože bydlíme v Brně a tím pádem tu dopravu tady asi moc nevyužijeme, snad možná, když přijedeme do Chotěboře na návštěvu.
1: A můžu poprosit vaše jména?
3: Ondřej Šidlák.
2: Jaroslav Šidlák.
1: Otec syn.
3: Je ano. To tak.
1: A vy jste přijeli z Brna jenom kvůli tomu, abyste tady zažili první jízdu?
2: Ano, přijeli jsme kvůli tomu.
3: Je to tak.
1: To zní jako vášnivý koníček.
3: Něco na tom bude, bych řekl. Od září teď studuju v Praze vlastně dopravu, takže částečně se to pojí i s tím.
4: Ale to začíná. To je prostě to.
1: Tak vyjíždíme. Premiéra, první tři pasažéři. Jak se stalo, že lidé z Brna se dozvěděli o tom, že tady začíná jezdit MHDčko v Chotěboři?
3: Tak viděl jsem to někde na sociálních sítích, tím, že ten algoritmus samozřejmě mám trošku přizpůsobený sobě, svým zájmům, tak mě to pochopitelně podsouvá ty novinky z hromadné dopravy, takže i jedna z nich byla právě MHD v Chotěboři, respektive začátek jejího provozu.
5: Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
1: Tak stálo to za to?
3: Tak určitě to za to stálo. Určitě bych doporučoval i obyvatelům to využívat, protože tu nabídku na tak poměrně malé město mají dost velkorysou.
1: Děkuju. Tak šťastnou cestu do Brna. Naschledanou. Dobrý den, mohu si teď vyspovídat vás?
6: Jo, můžete.
1: Jakožto řidiče.
6: Určitě.
1: Tak poprosím vaše jméno.
6: Jan Dipolt.
1: Vaše první dojmy?
6: Dopravu v Chotěboři bereme jako závazek lidem, je to služba pro lidi a tak je potřeba k tomu přistupovat.
1: Vedení města si od obnovení linky slibuje omezení individuální dopravy. Autobus zastavuje nejen u zámku nebo v centru, ale i u škol, polikliniky a na okrajích města. Z Chotěboře Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: 8 hodina 45. minuta, to byl Roy Orbison v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nás čeká předpověď počasí. Je tam meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak je před námi už úterní den, zároveň první pracovní den tohoto týdne, což je pozitivní. Tak jaký bude z pohledu počasí?
2: V podstatě celkem slunečný, když teď je nad Vysočinou poměrně hodně oblačnosti, ale ona je vysoká, průsvitná, ještě kombinovaná se stopami po letadlech, ale sluníčko přes ně nemá problém svítit, takže v podstatě slunečné ráno, ale bylo chladné, v některých údolích klesaly teploty a tam, kde nefoukalo hlavně, až třeba k 1-2 stupňům, tak teď už se pomalu ty teploty snaží, většinou už jsou tak mezi, dejme tomu 10 až 14 stupni Celsia a vítr fouká na některých místech už docela výrazně, hlavně ve vyšších polohách, zase od toho jihovýchodu, východu, podobně jako včera, a může mít právě už hlavně v těch nejvyšších polohách na Vysočině i nárazy do 50 km v hodině.
0: Jak na tom budeme s teplotami?
2: Přes den by měly také být podobné jako včera, ty nejvyšší mezi 20 až 23 stupni Celsia, převažovat bude jasno, nebo teď hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách se může vyskytovat ta průsvitná oblačnost. No a vítr bude foukat všude potom postupně mírný od jeho východu, může mít nárazy v průběhu dne potom na více místech, nejenom v těch vyšších polohách, nejčastěji do 50 km v hodině, a večer by měl jen částečně slábnout.
0: Jitko, jaký bude poslední zářijový den, tedy zítřek?
2: Zase čekáme slunečné počasí, ale větrné. Zítra ještě bude větrněji než dnes, bude vítr foukat přes den čerstvý, stále od toho jeho východu, a nadále čekáme jasnou oblohu, případně se zítra odpoledne a večer zase objeví nějaká menší průsvitná oblačnost, no a teploty ráno 11 až 8 stupňů v údolích při nějakém tom slabším větru, protože ono bude asi pofukovat i v noci, tak kolem 6-5, a zítra podobně jako dnes odpoledne nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: No a s jakým stylem počasí odstartujeme říjen? Jak vypadá předpověď na čtvrtek?
2: V podstatě stále totéž, jenom ten čtvrtek bude mít o něco víc té vysoké oblačnosti oproti třeba dnešku nebo zítřku, může být i hustší, ale také bude snad částečně průsvitná po většinu dne, ale bude pokrývat v podstatě asi větší část Vysočiny, takže oblačno postupně během toho čtvrtka nebo i skoro zataženo, ale jak říkám, bude tam i ta oblačnost průsvitná a teploty stále ty též.
0: To říká meteoroložka Jitka Kučerová. Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 8.48 loučí se Robin Šalamon. Po 9. hodině tady bude Hela Dvořáková. Já opět zítra ráno v 5.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Řekni fór.
1: Tudle vás jsem přišel za doktorem a říkám mu, pane doktore, víte, mně se celou noc zdálo, že jezdím na kole. No a já jsem byl ráno utahaný jako pes. On se na mě tak podívá a říká, heleďte, a nejezdil vy jste jenom do kopce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lokální rozvozy jídel na Vysočině nechtějí před zavedením cenových stropů zdražovat. Policie řeší stále častěji hlášení o pohybu lidí se střelnou zbraní. Následně zjistí, že jde o makety. Hokejisté Jihlavy prohráli v Havířově, Třebíč si vyšlápla na Chomutov. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. Pravidelné zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den.
2: Nemůžeme.
0: Restaurace jídel čekají na dopady cenové regulace pohonných hmot. Shodují se na tom oslovení provozovatelé na Vysočině, kteří na zákazníky zatím vyšší náklady nepřenášeli. Vláda s omezením marží a snížením spotřební daně na naftu počítá od října. Rozvozci proto zatím aspoň víc plánují cesty, aby neměli vysokou spotřebu. Přibližuje provozovatelka pizzerie v Bystřici nad Pernštejnem Hana Trnková.
2: Nemůžeme pro zákazníky zvyšovat ceny pokaždé, když se zvýší cena surovin, energií a stejně taky těch pohonných hmot. Takže na to reagujeme spíš ve smyslu toho provozu auta, třeba volíme auto s nižší spotřebou.
0: Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy a Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
3: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
0: Dodávky katarského zkapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
4: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ni budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladéš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz zkapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Jihlavy v 8. kole Maxaligy nestačili v prodloužení na Havířov 2-1. Třebíč v domácí aréně porazila Chomutov 4-2. Hokejisté Vsetína porazili pak na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili i v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
5: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
0: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu Pardubic prohráli 4-6. Bez bodů skončili po 5. v řadě. V dalších zápasech první hokejové ligy Sokolov nestačil na Frýdek místek 2-5. Litoměřice si vyšlápli na Slávii 5-2 a Kolín porazil Přerov 3-2.
1: Počasí.

0: Ve Žďáru nad Sázavou mají 12 stupňů, v Dukovanech a Košiticích hlásí 11. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu, plynulá je i dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné úterní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Dneska tu bude trošku problém, myslím si, že většina z nás bude mít dnešek jako pondělí, i když už máme úterý. Tak vítejte opět v pracovním procesu po prodlouženém víkendu. Dneska si s Dášou Kubíkovou dáme něco podzimního a sladkého. Bude to dezert z brambor, jablek, z kořice, karamelu a opražené strouhanky. Počkejte si na něj už za chvíli, ještě předtím Hana Zagorová, Petr Dezek nebo taky Richard Miller.

0: Rady Dáši Kubíkové.
1: Inspirace na něco dobrého může přijít od kohokoliv, třeba i od mladých kuchařských talentů. Zkusíme si nápad zkombinovat, tedy bramborové šišky s podzimní vonavou a hlavně sladkou polevou z jablek.
2: Bramborové šišky, kdo by si je nedal, kdo by na ně nevzpomínal z dětství jako na svou oblíbenou pochoutku šišky s mákem. Každá taková dobrota se ale dá obměnit, jak se ukázalo na soutěži pro mladé kuchaře o bramborovou pochoutku Vysočiny. Student Matěj z oboru kuchař číšník Humpolecké střední školy informatiky a cestovního ruchu se na soutěži blízkl nápadem přidat k bramborovým šiškám něco jiného, jablka z kořici, karamel, opraženou strouhanku a spoustu másla. Tady je jeho návod.
3: Uděláme si z bramborového těsta šišky, připravíme si jablečný rozvar, uvaříme vodu, hodíme do ní jablka oloupané a nakrájené. Poté, co to se začne vařit, přidáme do té vody skořici a vanilkový cukr, zamícháme a necháme vyvařit vodu, aby to změklo. Poté si připravíme karamel, zamícháme karamel, potom si připravíme strouhanku na másle, k ní přidáme trošku cukru, rozpustíme si máslo, smícháme a přidáme k ním šišky a zalijeme máslem.
2: Zní to báječně, i když budeme potřebovat hned několik nádob. Jednu na bramborové těsto a uvaření šišek, další na jablečný rozvar, pánev na karamel a také rendlík na strouhanku a rozpuštěné máslo. Dohromady to všechno ale vytvoří úžasný sladký oběd nebo dezert, na který bude každý ještě dlouho vzpomínat. Tak to také zkusíme. Zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Máme 9 hodin 14 minut, jste s Českým rozhlasem Vysočina, posloucháte Dobré dopoledne. Kus naší historie připomíná památník v Ořechově na Jihlavsku. Podívat se tam je i náš regionální stopař, který nás tam za pár minut vezme pěkně sebou. Pojďme se s Adélou Zachovou a zjistíme, jak tohle místo vypadá. A možná je to zajímavý tip i pro vás na krásnou podzimní vycházku. Eros Ramazzotti právě teď.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: U obce Ořechov na Jihlavsku dnes připomíná události z druhé světové války památník věnovaný trojici parašutistů. Jak toto místo vypadá dnes a co návštěvník u památníku najde? To nám poví regionální stopař Adéla Zachová, která je na místě. Adélo, přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Tak dnes tu najdeme přístřešek, 3 informační panely, lípu připomínající právě parašutisty a pomník všem obětem boje proti fašismu v letech 1939 až 45. A pomník připomíná tedy nejen tyto 3 parašutisty, ale také tragické události spojené s československým odbojem za druhé světové války.
1: Můžeš nám přesně přiblížit, co se na tom místě vlastně odehrálo, stalo?
2: Ano, právě tady se 28. března 1942 snesla na zem trojice československých parašutistů Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík. A oni patřili ke skupině s krycím označením Out Distance, jenže místo plánovaného seskoku u Kopidlna nedaleko Jičína je navigační chyba přivedla zhruba o 130 kilometrů jinam, a to právě sem k Ořechovu. No, jejich hlavním úkolem byla sabotáž pražské plynárny v Michli, měli také předat náhradní vysílačku a kódovací klíč skupině Silver A a pokračovat v odbojové činnosti, ale bohužel skupina ani jeden ze svých úkolů nakonec nesplnila.
1: Víme, jaký tedy byl ten další osud těchto mužů?
2: Víme a bohužel nebyl příliš veselý. Adolf Opálka si při dopadu poranil nohu, později se stal velitelem československých parašutistů v protektorátu a podílel se na přípravě atentátu na Reinharda Heydricha a po jeho provedení se ukryl s ostatními parašutisty v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Praze a poté se v boji proti německé přesile zastřelil. Ivan Kolařík se mezitím dostal do hledáčku gestapa a 1. dubna 1942 se nedaleko Vizovic otrávil, aby zabránil dalšímu pronásledování své rodiny, i když ani ta jeho smrt rodinu před nacisty bohužel neuchránila. A poslední z trojice, Karel Čurda, tak ten se později stal konfidentem gestapa, prozradil informace o parašutistech a jejich spolupracovnících a po válce byl za zradu odsouzen k trestu smrti a roku 1947 ho popravili. Takže takové byly osudy trojice parašutistů během druhé světové války.
1: No, nemoc pozitivní, řekla bych. Z Ořechova na Jihlavsku se nám přihlásila regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme moc a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu pokračujeme dál. Už za chvíli ve společnosti Miroslava Marka čeká nás totiž další díl pořadu Pejvávalo.

0: Tohle byla píseň pro mě, ne, že by Václav Neckář zaspíval pro mě, jmenovala se Píseň pro mě. Zazněla v 9 hodin 31 minut, před námi další díl pořadu Bejvávalo. Tentokrát se zaměříme na venkovský život po polovině 19. století.
1: Bejvávalo.
2: Co zapsal starý písmák o tom, jak se žilo po polovině 19. století na českém venkově? Čtu ze zápisků nazvaných Pro příští generace. Mléko od krávy se za nás všechno spotřebovalo doma. Máslo rovněž, neboť prase se málo kdy zabilo, takže nebylo mnoho sádla. Hodně se prodávalo peří husí, kterých se pěstovalo hodně. Vše skoupili podomní obchodníci z města. Husy pak kupovali takzvaní husáci, kteří nakoupené ptáky hnali ve velkých hejnech z vesnice do vesnice až po nakládací železniční stanici. V domácnostech se topilo hlavně dřívím, většinou dřevem z pařezů. Uhlí nám tehdy nebylo známé. Stroje nebyly a vše na poli se muselo ručně zasít a kosami neb hrabicemi posekat. V zimě pak obilí cepy vymlátit, takže bylo zaměstnání pro všechny po celý rok. Při sklizňových pracích pomáhali větším rolníkům domkáři a podruzy. Větší rolníci zaměstnávali též na celoroční práci chasu, pacholka, to byl starší kočí, pohůnka, mladšího kočího, a třeťáka, který byl též pasákem dobytka. Patřil ještě do školy nebo byl škole nedávno odrostlý. Z ženských to pak byla velká děvečka, která obstarávala dojení a třeba česání hovězího dobytka, malá děvečka, která měla na práci kydání hnoje a krmení vepřového dobytka, a třeťačka pro práci pomocné při kuchyni a též byla k ruce paní hospodyni. Pro tyto celoročně zaměstnané byl celoroční byt, a to pro mužské síly v koňské maštali na takzvané palandě, pro ženské pak komůrka se skříní na šatstvo, kterou si v době nastoupení do služby musela každá přistěhovat, a to v době od 1. ledna do Třech králů, což byly takzvané telecí dny. No a zítra o pradávném vaření piva.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopoledni Petra Janu, taky Petr Janda, není nám už 17, což mi připomíná, že by bylo dobré probrat, z čeho vzniká pálení žáhy. A to taky probereme v dalším dílu pořadu Minuta pro zdraví už za chvíli s paní doktorkou Irenou Zimenovou. Teď si ale pojďme připomenout, že už nám prostě není 17. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zdraví. Proč vzniká pálení žáhy?
1: K pálení žáhy dochází, když se kyselina ze žaludku dostane do jícnu a tam naleptává stěnu jícnu. Důvody jsou různé. Někdo má vrozeně oslabený svěrač mezi jícnem a žaludkem, někdo má ten svěrač roztažený třeba proto, že se přejídá a ten žaludek je tak přeplněný. V mnoha případech žáha pálí těhotné a obézní, protože tam působí ze spodu tlak, který ten svěrač překonává. A také to může platit u práce v předklonu. No a někteří lidé mají vypozorováno, že je pálí žáha buď po kynutých buchtách, alkoholu nebo po kávě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 45 minut, to je aktuální čas. V playlistu už je připravený Daniel Landa, který vám bude dělat hudební společnost. A hned potom se zaměříme na proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali. Lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit. Více za chvíli.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Po slunce

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Daniel Landa a karavana mraků. Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vrtnice chce postavit zimní kluziště. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinšová, zakladatelka centra Locika. Rusko plánuje vyšší výdaje na válku. Půjde o největší částku od začátku bojů. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Zimní kluziště chce postavit Brtnice. Na svých sociálních sítích město sdílelo připravený návrh, pro který vyřizuje potřebná stavební povolení. Zároveň chce požádat o státní podporu, bez které by stavba kluziště nebyla možná. Radnice také jedná s místními spolky o tom, kdo a jak se bude o kluziště starat.
2: Kluziště by mělo využívat moderní systém chlazení. Teplo, které při něm vzniká, by se v zimě mohlo využít k vytápění budovy tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice. Díky chlazení by ledová plocha mohla fungovat zhruba 3 až 4 měsíce v roce. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Zemřela zakladatelka centra Locika, Petra Vinšová, bylo jí 52 let. Na sociálních sítích o tom informovali její příbuzní. Centrum Locika pomáhá dětem, které jsou ohrožené domácím násilím. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinšová ho založila v roce 2015 a během svého kariérního života se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu v charitativním programu Dobrý den Radiožurnálu.
3: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno tak, že ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4,3 bilionu korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské války, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Očekává se, že ruská vláda nové rozpočtové plány do začátku října předloží parlamentu. Minulý týden vláda představila plány na nové zvyšování daní v příštím roce, které mají pomoci financovat rostoucí deficit. Sport. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V pátém kole Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře Sparty.
4: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
1: Tipsport Extraliga dnes nabídne celkem 6 utkání. Program odstartuje v 17 hodin souboj zatím neporaženého Třince s Kladnem. V první lize pak Jihlava nestačila na Havířov 1-2 v prodloužení. Třebíč naopak brala všechny 3 body po výhře nad Chomutovem 4-2.
0: Počasí.
1: V Humpolci a Vatíně je aktuálně 13 stupňů, v Jihlavě 8. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 95. kilometru ve směru na Prahu havarovalo auto a tvoří se tam tak krátká kolona. Zpomalte tam a počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I 4 minuty po 10. hodině je tu s vámi dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za pár minut nás čeká příběh z Vysočiny, v tom dnešním vás pozveme na louku plnou vzácných hořců a to

0: za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nedaleko Chotěboře, u Pomotklan v kopcích Železných hor, je místo, kde před pár dny vykvetly stovky hořců. Je to kvítek příbuzný tomu, který známe z Tatranek a je velmi vzácný. Zvlášť tady u nás na Vysočině. Hořce kvetou jen krátce, ale my jsme je ještě měli štěstí a stihli jsme je.
2: S předsedkyní základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři Věrou Váchovou stojím na opukovém kopci.
3: Zadní kopec u Podmoklan je pod námi opravdu opuka.
2: Ale my jsme tady kvůli hořci, hořečku.
3: Podle nového nařízení už se neříká hořeček brvitý, ale hořec brvitý.
2: A to je vzácná kytička.
3: Tady v našem regionu určitě je to vzácná kytička a dlouhý léta se tady vyskytovaly jenom pár jedinců na hraně tohohle kopce, ale letos se podařilo manželům Čechovým objevit velkou lokalitu o kus dál.
2: Tak půjdeme. Hlouky jsou tady po těch kopečkách krásné, dokonce jsem viděla i kvetoucí ocuny. Putujeme z kopce do kopce, ale už se podle paní Váchové blížíme k tomu místečku, kde jich je nejvíc. A vy jste mi říkala, že manželé Čechovi jsou botanici a dokonce se rozhodli to tady jednou spočítat.
3: Tvrdili, že když se dostali k číslu 300, už dál nevládli, takže hrubým odhadem asi tak 700 květů, že tady objevili.
2: Proč rostou hořce právě tady na tom místě?
3: No, vybrali si to. Podloží je opuka. Tahle rostlinka má ráda suchý stráně.
2: Na začátku jsme si říkali, že tam na té hraně, na tom opukovém kopci zmizeli. Co je vyhnalo?
3: Asi je třeba říct, že je to dvouletá rostlinka. Když tedy ty kvítky se podaří jim vysemenit, to znamená, že jsou opilené a mají dlouhý kalich, tudíž je opilují asi jenom čmeláčci. Druhý rok tedy, když se to ujme, to semínko, tak je takový malinkatej semenáček, který když přežije, tak další rok vykvete a zase vyrobí ty semínka.
2: To je spousta faktorů, které do toho vstupují. Ano. A ještě jsem slyšela, že se těm hořcům líbí, když je ta půda zvrásňovaná. To znamená, že třeba když se dřív páslo.
3: Ano, to většina těle suchomilných rostlinek takhle má. A když se podíváte pod sebe, tak tady je vidět, že tady pracovalo prase divoké.
2: V tomto případě se nám to hodí.
3: Určitě, určitě.
2: Už se dívám pod nohy.
3: Tady už je třeba koukat, no.
2: Mám hledat modrofialový kvítek.
3: Zvonečky.
2: Máme, je teda zavinutý ten zvoneček. Je zvláštní, že ten hořec vykvétá až na podzim.
3: Ano, to je podzimní kytička.
2: Další dva a tady už je modro. Koukám dokonce, že jsou 4 kvítky na jednom stonku.
3: I 6 prý se objeví.
2: Když už se ty hořce tady tak krásně uchytily, je možné jim nějak pomoci, aby zůstaly, aby se objevily i za rok?
3: To je na přírodě.
2: Jsme na další louce. Obdivovala jsem tamhle kousek odtud jeden ocun a tady jich je celá louka. Já měla ocun za jarní kvítko.
3: Ale objevuje se i na podzim.
2: Tamhle dole, ta studna, to je ten vodní zdroj, jak jste říkala, že je to kvůli němu tady chráněné.
3: Ano, to je jímání těch pramenů.
4: Od Podmoklan Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já k tomu ještě přidám informaci, že fotografie hořců právě od Podmoklan najdete i na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Velký pozor by si měli dát lidé, kteří vlastní atrapy střelných zbraní a chodí s nimi na veřejnosti. Taková nevinná procházka se rychle může změnit v ostrý zásah policie. Podobných případů podle policejního prezídia přibývá. Podrobnosti nabídneme za pár minut.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kuttelwaschera přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezké úterní dopoledne, v kalendáři máme 29. září, tedy předposlední zářijový den, 10 hodin 22 minut a tohle byl Dalibor Janda, skladba Vždycky jsem to já. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po městech prochází s atrapami střelných zbraní. Ty jsou často špatně rozeznatelné od reálných pistolí a pušek. Nejde sice o protiprávní chování, taková nevinná procházka, ale může skončit reálným zásahem policie, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali okamžitě na místo. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
1: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
4: Máme tady airsoftovou zbraň a je to zbraň, tak vám do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
4: Kovová, ano. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
1: Další upozornění od občanů, že se na ulici pohybuje člověk se zbraní, řešili policisté začátkem září i v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
5: Policisté zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
1: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Ranka umí hola hop, o tom nám bude zpívat Ivan Hlas a já připomínám, že už za pár minut nabídneme taky další díl babských rad s Jarkou Vykoupilovou. Ty dnešní babské rady nás naučí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách a natchnou prý i masožravce nebo vegetariány. Tak

0: Skupina Slza a fotky v 10 hodin 35 minut. Možná i vám teď ukápne slza, protože si uvědomíte, že jste letos nezasadili papriky. Tím pádem je budete muset jít koupit. A Jarka Vykoupilová pro nás tuhle chvíli má hromadu babských rad na téma, jak zapékat papriky v mnoha variantách.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohánka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina i dnes před 11. hodinou pozveme k mikrofonu webeditora, který nám přiblíží, co je nového na webu a taky sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Výhlavě na náměstí rozdává radost harmonikář z Měřína. Lektorka komunikace v našem vysílání poradila, jak zastavit vyhrocenou hádku, a podíváme se i na nedělní protest aktivistů v chovu prasnic na Jihlavsku. A nejenom to. Teď si dáme Karla Gotta, skladbu Posel dobrých zpráv. Tak hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: skladba Mám tě rád, 10 hodin 49 minut, tvořivý pouliční muzikant s 55 harmonikami. Praktický návod, jak skrotit emoce v partnerské debatě, nedělní zásah policie v chovu prasnic i obří dýně v Jakubově. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina v posledních dnech přinesly pestrou směsici informací. Co všechno tam najdeme, to už nám teď ve studiu prozradí kolega a webeditor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Začneme hezkým příběhem. Na Masarykově náměstí v Jihlavě často kolem jdoucí těší harmonikář David Kopáček z Měřína. Jak se vůbec k hraní dostal?
1: David Kopáček má skvělý sluch, ale vůbec nezná noty. Učí se hrát jen podle mobilu a bezdrátových sluchátek. Základní uměleckou školu navštěvoval jen půl roku, ale přes toho nástroje úplně pohltili. Dnes má doma neuvěřitelnou sbírku 55 harmonik a na veřejnosti hraje to, co ho zrovna napadne, ale rád splní i písničku na přání.
0: Na webu máme taky velmi praktické téma o komunikaci. Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic vysvětluje, proč se obyčejný rozhovor často během vteřiny změní v divokou hádku.
1: Často si totiž do rozhovoru přinášíme stará zranění a emoce z minulosti. Pak stačí jen špatný tón hlasu nebo pohled a reakce na světě. Masopustová radí, že když cítíme, že v nás vztek takzvaně bobtná, je lepší rozhovor v klidu přerušit, jít se vyvětrat a na rovinu říct, že nejsem v pohodě a že se potřebuju uklidnit. Ale hlavně je důležité druhého vyslechnout a dát mu najevo, že ho vnímáme. Celý rozhovor s užitečnými tipy najdete na naší doméně vysočina.rozhlas.cz.
0: I o víkendu jsme se na našem webu a sociálních sítích věnovali dramatické události z Jihlavska, kde v neděli aktivisté obsadili chov prasnic v Markvarticích.
1: Přes 20 aktivistů brzy ráno proniklo přímo do staje s cílem upozornit na podmínky chovu a používání porodních klecí. Přivolaná policie je po 9. hodině ráno musela z objektu postupně vyvést a převést na služebnu. Podle zootechničky podniku aktivisté porušili veterinární zákon a mohli mezi zvířata zavléct mor nebo jiné nákazy. Celou reportáž, včetně vyjádření obou stran, najdete na našem webu, Facebooku i Instagramu.
0: Na závěr se podíváme na podzimní rekordy. V Jakubově u Moravských Budějovic totiž roste obr mezi dýněmi.
1: Přesně tak. Zdeněk Bulíček pěstuje americkou odrůdu Atlantic Giant ze semínek, která sehnal až v Seattlu. Dýně má speciální péči, roste totiž v pískovém lůžku, aby se při růstu neroztrhla a má také vyhřívané podloží. Pěstitel se z dýní chystá na dýňobraní na Fajtově kopci a na našich sociálních sítích najdete video, kde je obr detailně vidět.
0: No a právě o dýňobraní na Fajtově kopci si dnes po 11. hodině v dopoledním rozhovoru budeme povídat také s Jiřím Pálkou, tak si rozhovor nenechte ujít. Tolik náš web editor Vít Hrdlička, děkujeme, víte, a těšíme se zase příští týden naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?

0: Jídla. Policie řeší stále častěji hlášení o pohybu lidí se střelnou zbraní. Následně zjistí, že jde o makety. Na škole na západním Slovensku zranil žák nožem 3 lidi. Dnes bude pokračovat slunečné a větrné počasí. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Podniky a lokální služby rozvážející jídlo hledají úspory kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Litr benzínu se na Vysočině podle dat společnosti CCS v minulém týdnu v průměru blíží ke 46 korunám, nafta k 50. Některé restaurace proto preferují auta s nižší spotřebou a důsledněji plánují trasy. Kurýr a majitel firmy rozvážející jídlo v Jihlavě, Miloslav Stýbler, podle vlastních slov zatím s náklady vychází.
1: To největší zdražení, co nám přišlo z těch 40 korun na těch 50, těch 10 korun, tak o korunu na kilometr jsem vejš. Takže určitě nejezdím teď za 2 koruny, jezdím za 3.
0: Od října chce vláda vrátit regulaci cen pohonných hmot, která v Česku už platila od dubna do července. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy a Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
2: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
0: Ve škole v obci Staškou u západoslovenského města Čatča žák 8. třídy zaútočil nožem na několik lidí. Podle televize TA3 zranil jednoho žáka a dvě učitelky. Jedna z nich je v kritickém stavu. Na místě zasahují záchranné a bezpečnostní složky. Policie má situaci pod kontrolou a nehrozí žádné nebezpečí. Do města míří i ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
3: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
4: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: České reprezentanty čeká druhé utkání v elitní skupině fotbalové ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu budou hostit anglický národní tým. Češi první duel prohráli, podlehli Chorvatsku 2-3. Zápas s Anglií rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. V Jihlavě mají 15 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Dnes bude převažovat jasné nebe, na nejvýš se vyskytne malá průsvitná oblačnost. Místy vítr až 15 metrů za sekundu, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Okrouhlicí a Chlístovem leží sražená srna. Na dálnici D1 ve směru na Prahu se pak stala na 95. kilometru nehoda dodávky a auta. Tvoří se tam kolony, pokračuje náš zpravodaj.
6: Počítal jsem, kamiony jsou 10 kilometrů, kolona a osobní auta asi 4 nebo 5 kilometrů.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jedenáct hodin a 4 minuty, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dneska si budeme povídat o dýních. Hostem našeho vysílání je Jiří Pálka, manažer a taky správce ski areálu Fajtův kopec. Mimo jiné cimrmaniak, jak jsem se dozvěděla, takže nejenom dýně, ale i Jára Cimrman, to všechno dneska probereme. Bude toho velká spousta. A kdybyste jenom, milí posluchači, viděli, co všechno Jirka

0: přinesl toho jídla, je velká spousta. Věřím tomu, že se to promítne i v dobrotách Dáši Kubíkové, která je s námi ve studiu. Raduje se, podzim bude krásný. Tak tedy dovolte mi, pane Pálku, abych vás přivítala v dobrém dopoledni. Hezký den.
1: Den.
0: Tak my si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme s dobrotami a hlavně s dýněmi.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes manažer a taky správce ski areálu Fajtů v Kopec a cimrmaniak Jiří Pálka. My vás dneska budeme zvát na další ročník dýňobraní na Fajťáku. No a pozveme vás na celý ten program, který je opravdu ve velkém Meziříčí nabitý. Ještě jednou krásné dopoledne.
2: Dobrý den ještě jednou.
1: No, pojďme si hned na úvod říct, když začneme tou samotnou dýní. Čím je podle vás tak zajímavá, že se z ní vlastně stal jeden ze symbolů podzimu, vlastně ten nejzásadnější možná i.
2: Já tvrdím, někteří kolegové se mnou nesouhlasí, že dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký. A je to obrovská škála pestrosti, barevnosti a tak dále.
1: Když to pojmu po té pěstovatelské stránce, je náročné vypěstovat dýně, nebo je to druh od druhu?
2: Je to druh od druhu. Tady ty většinou nejvíce pěstují třeba ty hokajdovky, protože ty má každý rád, to stačí jenom umýt trošku a můžete to postrouhat i se šlupkou, když to ostatní musíte třeba okrajovat. Pak, co se týče tady těch dekorativních, paradoxní situace, já mám zkušenosti v tom, já mám rád, když se to dá sněst, a když čím víc je to dekorativní, tím víc se tomu daří. A tím, co bych nejradši, aby se dařili, tak se jim zase nedaří. Pak samozřejmě úplně jiný příběh je pěstování tady těch rokornmanů, těch obřích. Ano, to je úplně jiný příběh. Jsem ze začátku taky snil o vypěstování. Jeden kamarád vlastně se zúčastní naší soutěže o nejtěžší dýni a vypadá to, že se mu opravdu zadařilo, že pokořil český rekord. A když mě říkal na jaře, že tomu topí v zemi topnejma kabelama, jaký hnojiva mám kupovat a jaký foliovník k tomu postavit, tak to už je úplně jiný příběh.
1: Já myslím, že jsme o tom měli i reportáž, takže pan Jakubovic, ano, tam si myslím, že ten rekord musí 100% padnout, protože ta dýně je neuvěřitelně veliká, ale když jsme hovořili o těch dekorativních dýních, mnohdy jako lákají, že bychom si je taky připravili, může se nám vlastně něco stát, když si připravíme dekorativní dýně, dá se to vůbec jíst?
2: No, jak kterou, třeba tu helovínku, kterou máte na vyřezávání, v podstatě, když povaříte, tak z toho se dá udělat legendární ananasový kompost.
1: Aha.
2: Jo. Ale pak oni jsou většinou jako těžko stravitelní. Pak existuje úplně jednoduchá jakoby poučka, to, co je hořký, tak to radši vyhoďte. Jo, ono to dělá nějaký takový trošku toxíny, který vám mají pocit, že to je hořký. Takže i když třeba potom je jakoby cuketa nebo patizóna je nahořká, nebo klasická salátová kurka, když je hořká, tak to nejíte. Jo.
1: Vy když mluvíte o těch dýní, tak je to s velkou vášní. Kolik vůbec máme druhů dýní a kolik jich třeba vy osobně pěstujete?
2: Takhle, kolik druhů dýní, to opravdu nevím, ale když vezmete třeba nějaký katalog prodejce těch semínek, tak to jsou A4 třeba 20 stran, kde na ty jedné stránce může být 10-15 druhů. A ono se to potom rozdělí do takových základních dekorativní na baštu. A my osobně s manželkou jsme začínali na 3, ale to jsme jich dali 35 druhů. Něco dekorativního a podstatnou část na to jídlo.
1: Je něco, na co je dýně opravdu háklivá? Na co musíme si, co by pěstitele, dát pozor?
2: Těch pěstování dýní, každý k tomu má nějaký recept nebo nějaký přístup. Samozřejmě trpí to plísněma, tak jako všechno, což se dá, jedlá soda je magická na to, nebo trošku mlíka tam přidat. A tím pádem je to bio. A pak letošní teda, to mě přesvědčilo, tak to sluníčko a to vedro tomu nedělá dobře. Protože jsme měli třeba plody určitých dýní, které byly vyrostly třeba 10 cm a pak odpadly, byly měkký. A až teďka přišlo potom na podzim to ochlazení, tak oni to trošku dohnali, ale ty plody už nejsou v tak velké množství a v takové velikosti.
1: Taky už se teď těšíte na dýňobraní na Fajťáku. Věřím tomu, že ano, a my vás tam pozveme. Zůstávejte s námi.

zmrazený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Host Heli Dvořákové.
2: Mým hostem je dnes Jiří Pálka, manažera správce ski areálu Fajtu v Kopec a taky cimrmaniak. Povídáme si o dýni obraní na fajťáku, které oficiálně odstartuje 2. října. A teď se konečně dostáváme k tomu, co má cimrman společného s dýněmi. Jak jste ho do toho programu zakomponovali vy ve Velkém Meziříčí?
3: My jsme ho zakomponovali, on se tam cimrman zakomponoval sám, protože my máme takový odborně neodborný tým, kde je samý inženýr, profesor a tak dále. A my jsme jakoby badatelé, každý se nás ptá, kam chodíme na ty nápady, ale my ten nápad nemůžeme stvořit, když už ho stvořil Cimrman, my ho jenom pouze objevíme. Takže my jsme objevili, že měl Cimrman cestu do Jižní Ameriky, kde hledal plodinu budoucnosti. Samozřejmě našel tam kaučuk, pašoval tam Tomáši Garrigovi Masarykovi odvážnou píseň Za svým tomem musí stát. Ale nicméně tam našel i tu plodinu budoucnosti, což je dýně. Což jsou části je toho, že z toho vytvořil takovou pěknou hračku, takovou skládačku, akorát mu to bohužel vyfoukli naši ruští přátelé, udělali z toho obyčejnou matrošku, no, což nás tím jako trošku naštvali. Třeba ten odvážný text pašoval v Kolumbově vejci, kde vymyslel šroub takový převratný, tomu vyfoukli zase Němci. Takže podstatně ten Cimrman se tam zařadil sám.
2: Já se na to musím zeptat, jak se ptají ty lidi, kam vy na to chodíte, na tyhle příběhy.
3: No my to objevíme, ale nádherně mi to řekl pan Čepelka, zakládající člen divadla Járy Cimrmana. Pane Pálka, to máte pravdu, vy to nemůžete objevit, ale i ten objev musí někdo vymyslet.
2: No je to tak? No tak pojďme přiblížit 2. říjen, protože ten bude patřit Cimrmanovi.
3: Ten bude patřit Cimrmanovi, kdy začínáme 18.00 na Fajtově kopci ve stanu 10x15 metrů vytopeným, kde budeme mít od 18 hodin odborně neodborný seminář na plodinu budoucnosti. Pak tam bude pauzička nádherná a kamarádi naši dohrají Cimrmana, jeho hru Vizionář a potom ten večer ještě dohraje vlastně kapela Veget. Mladá perspektivní, jak kluci si na to potrpějou. Akorát řekli, že byli založeni nedávno, tak proto jsou mladí.
2: A perspektivní.
3: A mladí a perspektivní, ano.
2: My zhráme písničku, hned potom se k vám vrátíme a zahájíme dýňobraní oficiálně.

0: Kamily Dvořákové.
1: Dýně, kam se podíváš, o tom bude dýňobraní na Fajtově kopci, které oficiálně prakticky odstartuje v pátek tou přednáškou, o které jsme si povídali, ale to zahájení se vším všudy nás čeká v sobotu, pěkně 3. října úderem 14. hodiny. Mým hostem je Jiří Pálka, který to všechno má takzvaně pod palcem. Tak proč vůbec dýňobraní? V čem vás to tak přilákalo, že jste se rozhodl, že chcete, aby na Fajťáku to žilo během celého roku, vlastně i na podzim?
2: Tak já jsem hledal nějakou náplň jakoby na podzim a já osobně nemám rád moc, když třeba někde vyběhne hody a vínobraní a přitom to víno se tam nepěstuje. Tak když zavřete oči, tak na ty Vysočině máme brambory a nebo jabka a pak jsem si říkal, když mě leží na tom poli ty dýně, tak zkusíme dýňobraní. A myslím, že se to jako ujalo úplně perfektně, protože lidi najednou zjistili, kolik je tam možností dýní a když to uděláte ten program, aby to bylo hlavně pro děti, tak ty, co mají děti, tak víjou, že šťastné dítě, šťastný rodič.
1: Šel jste na to výborně. Tak pojďme oficiálně zahájit dýňobraní, co všechno nás v sobotu od těch 14 hodin čeká na Fajtově kopci.
2: Ve 14 hodin bude vlastně slavnostní, nebo to ne, slavnostní bude zahájení s tím, že bude tam připravená výstava dýní, podle mě tam bude tak 45-42 dýní. K tomu i přibydou i další ty kovoviny, jako jsou cukety a patizóny. K tomu budou připraveny výtvarné dílničky, malování na obličej pro ty děti, šťastné dítě, šťastný rodič, vyřezávání z dýní. Na místě vlastně si můžete zakoupit dýní, budou tam tak jako už 2 roky zpátky připraveny nějaké děvčata, které poradí jou vyřezávátka, takže stačí vlastně si tam vybrat svoji dýní, tu si vyřežete a odnesete. K tomu bude ukázka vysokého historického kola. Pak na to já se vždycky jako těším, zahraje místní orchestr Zušky, kde přijede 50 muzikantů dětí bez elektroniky, bez ničeho, jenom dechový nástroje. Všechny tyhle nástroje zahrajou a to zní úplně nádherně, když je člověk v tom stanu a je pár metrů od nich a to se mě strašně líbí. A všechno zakončí vlastně večer dýňová stezka osvětlená, který tam dělají holky z Dozy, kdy mají připravený vlastně vyřezaný dýně, do toho přidají to osvětlení a pro děcka budou mít takovou trasu, kde na určitých místech budou plnit úkoly a tak dále. Loni to bylo perfektní, letos, že to udělali zase nástavu, tak na to se taky těším.
1: No ale když se teď vrhnu do světa Facebooku a sociálních sítí, tak od 21. září až do 2. října probíhá na Facebooku velkomeziříčská typovací soutěž. Co můžeme typovat?
2: No, podívejte se na tu soutěž. Je to v podstatě, ta typovací soutěž je jednoduchá. Stačí typnout, kolik ta dýně na ty fotce váží.
1: Aha.
2: A váží pro někoho moc, pro někoho málo, pro pěstitele málo, pro ty nezasvěcení jako dosti. A vlastně její odhalení a vyhlášení soutěže bude v nedělu v 17.00, kdy se před zraky všech přítomných zváží a určí se vlastně vítěz té typovací soutěže. A zároveň předpokládám opět vyřadí kamarád, který tuto dýni vypěstoval, protože vyhraje soutěž o nejtěžší dýni.
1: Takže my můžeme typovat pořád ještě čas, až do 2. října máte šanci i vy. Co můžeme třeba vyhrát, když se to typnem? Je tam nějaký benefit pro správného typovače?
2: Je tam samozřejmě benefit pro správného typovače, je tam poukázka na vlek v hodnotě 1000 korun plus věcné ceny od našich přátel, kamarádů, sponzorů.
1: Možná si říkáte, bude tam i dobré jídlo, můžeme něco ochutnat z dýně. Vězte mi, že můžete, za chvíli vás nalákáme, je čas před obědem. No, budete slintat, milí posluchači, co se rád dělat.

0: Pavly Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak jste si mohli všimnout, my jsme v plné polní, my si neustále povídáme o dyních a to je dobře. Mým hostem je dnes Jiří Pálka, manažer a správce ski areálu Fajtů v Kopec. Jak už jsme mohli zjistit, tak také cimrmaniak a velký znalec dýní, nejenom v rámci pěstování, ale řekla bych i v oblasti gastronomie. A to mě přivádí, pane Pálko, k další otázce. Když já se rozhodnu, že třeba v tu sobotu 3. října vyrazím na dýňobraní na Fajtů v Kopec, které oficiálně startuje ve 14 hodin. Mám se doma trápit s obědem, nebo se tam i najím?
2: Nemusíte se trápit, protože my ty dýňové speciality, které vlastně jsou na našich stránkách, už vyvěšený ten jídelníček, budou k dispozici už v pátek 2.10. od 11 hodin, kdy se otvírá restaurace a v sobotu to samé od 11 a v nedělu to samé taky. Mm-hmm. Pak máme na skibar připravený jako dortíky a takový dezertíčky a tohle všechno, ty budou až od té 2. hodiny. Takže v podstatě by se dalo dát si oběd.
1: Ano.
2: A pak skočit na skibar na Pišinger.
1: No a teď nás nalákejte, já se na to hrozně těším, trošku si myslím, že to je pomsta pro posluchače, protože budou závidět, ale o to větší důvod, aby dorazili na dýňobraní.
2: Tak samozřejmě určitě musíme mít dýňovou polévku, ale tu přesypáváme dýňovými semínkami. Potom, aby jsme uctili taky trošku přírodu, tak jsme tam dali pečeného jelena, dýňové zelí a dýňový knedlík. Ten knedlík je rádoby bramborový, tím, že 80% je dýně, 20% brambor a je takový oranžový a tak dále. Jak to říkají naše děti, to, co je u nás v rodině oranžový, na to si dej pozor. Ale pak to snijou. Pak máme dýňové noky, ty já mám strašně rád, s bylinkovou smetanovou máčkou, se šumkou a s parmezánem. Pak je třeba kuřecí steak, dýňové pyré a k tomu je salát z kivána. Kiváno je v podstatě africká okurka.
1: Ano.
2: To je takový píchavý. Protože my totiž nejen dýně, ale já si myslím, že se má zkoušet i jakoby tykvoviny všechny, takže má to kiváno. To je, ten salát je v podstatě udělaný, to kiváno má chuť jak klasická česká okurka, takže když tam dáte trošku cibule, olivový olej nebo takhle, co zakápnete, pro mě je vynikající, ale každý to, co tady přečtu nebo řeknu, nejlepší je, co to objedná, ochutná a udělá si na to vlastní názor.
1: Určitě.
2: Že to, co chutná, mě nemusí někomu jinému a naopak. Pak tam máme, aby jsme uctili děti, tak hamburger. K tomu máme dýňové hranolky s drezinkem. Dýňové hranolky vlastně v podstatě, někteří posluchači, to se dá obejít tak lens. Jestli znají batáty, sladké brambory, tak v podstatě to, když uděláte správně, tak to nerozeznáte od těch batátů.
1: No a z jaké dýně jsou vlastně nejlepší ty hranolky? Dá se říct?
2: Je potřeba dýně, která má takovou hustší dužinu. Jo, třeba goliáška, ta má takovou vodovější dužinu, ale když použijete třeba královský princ nebo muškátové, tak ty mají hustší dužinu a tu hranolku sfouknete, okrájíte to, trošku ju dáte do mouky.
1: Aha.
2: A buď osmažíte, a nebo do horkovzdušné trouby a upečete ho na sucho. A k tomu je důležitý samozřejmě ten dressing, ten tomu dát tu správnou šmrc.
1: Na ten máte nějaký speciální tip, na ten dressing, nebo je to tajemství šéfkuchařů?
2: Je to tajemství šéfkuchařů, ale víte co, to je jak když někde kupujete a teď tam máte výběr, ten česnekovej, bylinkovej a teď tam stojíte a teď si říkáte, no a kterej? To jsou ty podpásovky.
1: To známe,
2: no.
1: Ano.
2: Takže my to ulehčíme, budeme mít jeden náš.
1: Výborně, já jsem vás přerušila u těch hranolek, pojďme ještě dokončit to meníčko.
2: To dokončíme, pak vlastně špagety s kuřecím mý nudličkemi dýňový, v dýňový omáčce, zase parmezán. Pak máme vlastně hovězí dýňovou svíčkovou. To je v podstatě tak, že vezmete klasický základ na svíčkovou, mrkev, petržel a k tomu nastrouháte dýni. Zase ten královský princ nebo tak a všechno to rozvaříte a ten základ uděláte součástí ty dýně. Takže to není úplně jako do bíla, ale je to spíš trošku do žluta. A třeba ten královský princ, když to uděláte nudličky, tak ty nudličky můžete přisypat i do klasického hovězího vývaru jako součásti petržele nebo mrkve. Nikdo to nepozná. Nebo já jsem jednou zkoušel kuchař, to tady nemáme. Jestli má někdo rád mrkev s hráškem a brambory, tak když tu mrkev nahradíte arašidovou dýní, což má takový výrůstky, tak ona, ta dužina je do červena, to nepoznáte od normální, a má chuť do ty mrkve.
1: Aha.
2: Jo, je to, to si určitě posluchači vygooglijou, nebo strýček, jak to bylo, strýček Google a tetička Wikipedie.
1: Ano, vyhledají, zařídí.
2: Takže to nahradíte tím a to můžete dávat do těch polívek. Mm-hmm. A když to někomu neoznámíte, tak potom i ty ortodoxní, co dýni by v životě nejedli, tak ji usníhou. Když jim to neřeknete, tak neznalost, neomlouva. A zakončíme to vlastně potom, ještě se budou dát objednat moušníky, třeba palačinky s dýňovou marmeládou nebo lívanečky, když jsou přelity dýňovou marmeládou. A ne šlehačku, ale zakysanou smetanu, když k tomu dáte, tak je to potřeba vyzkoušet.
1: Dáme si Karla Zicha, máš chuť majoránky a vrátíme se k vám opět za chvíli. Téma dýně pokračuje v dobrém dopoledni.

0: Karel Zich o tom, že máš chuť majoránky, kdyby jenom Karel Zich věděl, že si tady dneska budeme povídat o dýních, to by možná tu písničku ještě přespíval. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se k vám vracíme na téma dýňobraní, které odstartuje oficiálně už tenhle pátek na Fajtově kopci. Odstartuje to odborně neodborným seminářem Cimrmanova cesta do Jižní Ameriky v rámci plodiny budoucnosti. To je samozřejmě dýně, jak jinak pak v sobotu to oficiální zahájení, ale my pokračujeme v neděli. Co nás čeká v neděli?
1: V neděli vlastně to už je, historicky jsme se spojili s děvčatama, samozřejmě na program.
0: Já jsem se teď trošku zalekla, jak jste to řekl, jsme se spojili s děvčatama, jestli to není ještě... Dobře, pojďme se vrátit k dýňobraní.
1: V tom je vlastně ta čeština úžasná a i spojení s tím Cimrmanem, že? A tohle zvládli nádherně, úplně klobouk bych smekl pan Svirák se Smoljakem. To je plná dvou smyslů.
0: To je pravda.
1: V neděli tam máme vlastně, ten program je dračí lítání a dýňobraní s tím, že si tam každý může přivést svého draka lítacího, je tam soutěž, jsou tam soutěže ohledně dýňobraní, opikání bustu a tak dále, ale zůstává nám vlastně v podstatě soutěž nebo to vyřezávání z dýní a tak, takže to je v tu neděli a hlavně potom v 17.00 bude vyhlášení o nejhezčího draka. K tomu bude soutěž vyhlášena o nejtěžší dýni a tam bude zrovna odhalena a uzavřena ta soutěž facebooková typovací, kolik váží ta dýně, která proběhne na těch fotkách.
0: Uh-huh. Tím končíme?
1: Tím nekončíme, protože my jsme se spojili s dalšíma děvčatama z místního vlastně u nás Jupiter klub, které zastřešuje kino a pro děti ve středu od 18 bude promítání Adží duchové, součástí toho dýňobraní, takže bude to vlastně zdarma a tam bude nádherný to, protože jsme to loni vyzkoušeli a převezli jsme jim tam ty vydlabané dýně a oni to ty holky pěkně nazdobijou a v tom příšeří toho kina jdou děti kolem těch osvícených dýní. A pak jsme se teda zase spojili ještě na pátek s děvčatama z knihovny, který udělají odpoledne jako dýňohrádky od 12 hodin do 6.
0: Takže my pokračujeme vlastně až někdy do 9. října v rámci toho dýňobraní.
1: Je to tak.
0: To je moc dobře. No, musím říct, že ten program je opravdu nabitý. Byla by velká škoda něco z toho propásnout, tak už si klidně teď zapište do svých diářů, že od pátku 2. října, klidně až do pátku 9. října, prostě budete ve velkém Meziříčí, jiná cesta není.
1: Přesně tak.
0: No ještě mě napadá, že budeme na tom Fajtově kopci, můžeme si tam koupit i nějakou dýni domů? My jsme hovořili o té na vyřezávání, ale bude třeba možnost i tohohle zakoupit si nějaký jiný druh?
1: Loni jsme to tak praktikovali, odnesli si, ale letos díky tomu, že byly tak jako extrémní vedra, tak má úroda na políčku je třetinová, takže nebude to žádná letos hitparáda. Ale to bude zase důvod na příští rok, pokud nás to bude bavit s manželkou.
0: Ještě jedna důležitá věc, jak je to ze vstupným na dýňobraní?
1: Vstupné se nevybírá, máme tam pouze, kdyby někoho to natklo, dobrovolné vstupné na podpoření této akce.
0: A proč by lidé měli přijít na dýňobraní? Poslední otázka.
1: Ty, co byli loni, tak už tu otázku mají, tu odpověď. A ty, co vlastně by šli poprvní, tak určitě já si myslím, že zvědavost je dotlačí k tomu, aby se k nám přišli podívat.
0: Já moc děkuju za to, že pořádáte takovouhle krásnou akci, kde opět mají lidé možnost nakouknout pod pokličku, nejenom gastronomickou, co se týče dýní, ale taky připomenout, že jsou plodiny, na které bychom rozhodně neměli zapomínat, třeba jako je dýně, plodina budoucnosti. No a díky za to, co jste dneska všechno přinesl sem k nám do Českého rozhlasu Vysočina, protože milí posluchači, těch dobrot je velká spousta. A jak už tady zaznělo v úvodu našeho povídání, já myslím, že Dáša Kubíková to ročí právě v dobrotách Dáši Kubíkové, kde se můžeme na Jiřího Pálku taky těšit. Tak díky moc za rozhovor a mějte krásný den a ať se dýňobraní vydaří, ať vám přeje i počasí, má být babí léto, takže počasí objednáno ideální stav.
1: Děkuji moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschánou.
2: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: minerálu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas.
1: Odolená voda a další obce v okolí dál zůstávají bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít nebo z ní vařit. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
2: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
3: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
4: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
3: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
5: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
3: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský také uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky. Sport. Začíná nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou po 23. hodině českého času obhájci titulu z Caroliny, budou hostit Floridu. V noci na zítřek se pak představí dalších 8 mužstev, včetně Bostonu, který má nového kapitána, českého útočníka Davida Pastrňáka. Boston nastoupí doma proti New Yorku Rangers. Počasí. V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 17 stupňů, v Dukovanech 18. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 80. kilometrem u Koberovic. Do levého jízdního pruhu tam spadlo dopravní značení.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A jelikož je krátce po 12. hodině, můžete volat i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Jako každý den, i dnes mezi 12. a 13. plníme vaše hudební přání. Startují písničky pro Vysočinu. Já vám přeji dobrou chuť k úternímu obědu a příjemný a pohodový poslech.
6: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: No a v tuto chvíli také s Hankou Zagorovou. Tak to jsem já. To je název písničky, která už zní

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i některou z dalších cest, které vedou do našeho studia a k vašemu oblíbenému hitu. Třeba vyplnit formulář na adrese vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu, nebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a právě takovou zprávu si teď přečteme. Prosím zahrát k svátku vnukovi Michalovi Pilátovi. Všechno nejlepší přeje babi s rodinou kabáty. Děkuji. Tak já doufám, že se Míšovi budou líbit kabáti a houby magický.
2: Už budem spolu navždycky.

0: Jak bude vypadat hudební společnost na volách Českého rozhlasu Vysočina v dalších minutách, to nám řekne paní Boženka z Předína, která je na lince 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, včera měl náš kamarád Vašek Culka ze Studence svátek, tak Vašku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to s Janou si pěkně užijte a to ti přeju já a Pepa s celou rodinou. A pak bych chtěla, dneska má naše vnučka Adéla narozeniny, tak bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání a to přejeme celá naše velká rozvětvená rodina. A vám, Joško, do rádia tu písničku taky posílám a všem regionákům a tým posluchačům. Mm-hmm.
0: A já za všechny moc krát děkuji. Vybrali jsme písničku Tam, kde teče Mississippi, přichází s ní Ondřej Čejka a já věřím, že se všem bude líbit. Díky za váš telefonát, za váš čas, taky. Přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český rozhlas Vysočina jako každý den vysílá písničky pro Vysočinu a my se můžeme podívat na další přání, které k nám dorazilo přes naši SMS bránu. Dobrý den, zahrajte písničku od kapely Roxette pro moji lásku Žanetu z Jihlavy. Posíláme Sleeping in my car, ať se líbí.

0: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A zavolala také paní Ivana, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát k dnešnímu svátku sousedovým Michalům a Michaelům. Chtěla bych nechat zahrát Lence Vincíkový do Humpolce, která bude mít narozeniny. Budou Františkové, Elišky, takže všem, kdo poslouchá a bude se jim písnička snad líbit, přeju všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: A vybrali jsme skladbu Ani tak nehoří v podání Ivy Bitové a Miroslava Donutila. Je to tak v pořádku?
2: Jo, jo, ještě by byla písnička i Tátovi do nebíčka.
1: Dobře. Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou. 22 155 49 99 linka i pro vaše hudební přání.

0: Číslo do studia Českého rozhlasu Vysočina je stále a neměné a je obsazené 22 155 49 99 a tam je Ludvík ze Salavic. Ahoj Ludvíku, zdravím tě.
1: Ahoj Jožo, taky tě zdravím a všechny posluchače. Já jsem se s tebou zapomněl domluvit, jestli můžu dát vtípek do éteru.
0: Určitě, to víš, že jo, s tím se počítá u tebe.
1: Je to nádherný kameňák, snad se bude líbit. Takhle rozrušená manželka volá na manžela: Johne, dělej něco, do domku naší matky, mojí matky právě vlezl obrovský medvěd. A manžel na to: Miláčku, já vůbec nemám představu, jak bych to ubohý zvíře před tvojí matkou zachránil.
0: No, tak to je hezký. Výborně. Co zahrajeme za...
1: Kameňák na kameňák, viď?
0: Trošku, ale já mám rád kameňáky, co si budeme povídat.
1: Já taky, aby to nebylo hlavně vulgární.
0: Ano, ano. Tak co zahrajeme a pro koho?
1: Tak včera byl svátek Václavové, tak my máme dva v těch našich regionákách, tak já bych chtěl Vaškovi Cůlkovi a Vaškovi Šimkovi Dobrovné. Moji milí kamarádi, k vašemu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a to zdraví, to je to nejdůležitější. A pak bych zahrál všem kamarádům regionákům a všem posluchačům nádhernou písničku, kterou mi připravil Patricie Janečková Tenkrát na západě.
0: Mm-hmm. To je krásný song. Pojďme si ho vychutnat. Já ti děkuji za hezká přání, všechny zdravím a písničku posílám. Měj se hezky a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Já taky, mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

0: Krásná vzpomínka na Patrici Janečkovou, její úžasný hlas. Tenkrát na západě, 12 hodin 28 minut, úterní písničky pro Vysočinu jsou v plném proudu. Pokračujeme s dalším telefonátem. Halo, halo, dobrý den, koho vítám ve vysílání?
1: Dobrý den, zdravím vás z krásné hory u Havlíčkova Brodu a prosím, aby zahrát písničku pro děti, asi děti z naší školky nebo nějakou takovou hezkou, a paní učitelka z mateřské školky z krásné hory, které mi přišly pokrát k narozeninám písničku, ale tak krásně zaspívanou, hodně štěstí, zdraví. Udělali mi tím tak velkou radost, že na mě nezapomněli a ráda na ně vzpomínám a na ty krásné chvilky při čtení pohádek, na to se nedá zapomenout. Takže moc vás prosím o hezkou písničku pro ně.
0: Holky z naší školky přichází. Tak se mějte krásně a písničku si užijte. Není zač, naslyšenou. Petr Kotval, Stanislav Ložek, nejúspěšnější single československé historie mezi námi v dnešních písničkách na přání. No a zahrajeme pochopitelně i vaši oblíbenou. Stačí si o ní napsat nebo zavolat. Jožek Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.

Dobrý den, to už je přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Tak ještě jednou dobrý den, prosím o zahrání písničky pro vnučku Elenku Šimkovou z Třebíče, která 29. září slaví svých krásných 17 let. Milá Elenko, k tvým 17. narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a hodně štěstí, ale také spoustu lásky ode všech svých nejbližších. Ať tvůj život pokračuje v klidu, pohodě, žádné nehodě, radosti, spokojenosti, úspěchů jak ve škole, tak osobním životě a také samé úsměvné dny plné sluníčka ti přejí maminka s bratrem, babička a děda z Hraltic. Mnohokrát děkujeme za zahrání. Tak já se omlouvám, že kapelu Matador, rockovou třebíčskou skupinu, opravdu nemáme v archivu Českého rozhlasu, tak snad potěší Pavel Novák a písnička Sladkých 17.

0: úterní a 29. zářijové písničky na přání, písničky pro Vysočinu, pokračují dalším telefonátem. Paní Ivana je na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, posluchačka Ivana, Světlana Cázavou. Já bych prosila, měl teda syn svátek, že byl Václav, já jsem měla narozeniny a snacha měla 40, takže bych chtěla pro všechny nechat zahrát. Mm-hmm. A bylo by to taky od Vašíka a Noida.
0: Výborně. Václav Noid Bárta, Moře ku podivu, to je písnička, kterou jste vybrala. A všem vám ji posílám. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: 22 155 49 99 až do 13. hodiny platí toto číslo. Trochu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A můžeme splnit další písemné přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj čtu. Zdravím všechny posluchače i vás, pane Jožo. Chtěla bych zahrát mému příteli Tomovi do práce pro radost písničku Nechte vlajky vlád, aby mu to rychleji uteklo. Už se na něj moc těším. S láskou posílá Naty. No a my posíláme písničku s Alešem Brichtou.

Prosím, zahrajte mé přítelkyně Iloně od Michala Tučného Felinus El Pasa. Pro radost. Děkuji, Standa. Pane Stando, je to tady Michal Tučný, i se svojí Felinus El Pasa přichází mezi nás.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím písničku Plují lodi do Tyrany, do Tryjany, kterou v roce 1983 naspívala Laďka Kozderková. Děkuji, Jarek Střeště. Pan Jarek nesklamal, i dnes vybral jeden příjemný, pohodový starší hit, já mu za to děkuji. No a pokud i vy máte nějakou písničku, kterou byste rádi ještě dnes do 13. hodiny slyšeli, tak napište nebo zavolejte 22 155 49 99. Každý den Český rozhlas Vysočina plní mezi 12. a 13. vaše písničková přání. Teď už ale dost slov, Laďka Kozderková přichází.

Je 12 hodin 54 minut, před námi je dnešní poslední přání. Čas je neúprostný. Hezké úterý 29. září. Dnes má 48. narozeniny norský zpěvák Kurt Nilsen, který se proslavil jako vítěz talentové soutěže Superstar nejprve v roce 2003 v rodném Norsku, o rok později i ve světovém finále. Jeho hit She So High si dnes můžeme dát. Michalům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rády a všem posluchačům píše naše pravidelná stálá věrná posluchačka paní Silvie z Prahy. No a tím pádem je tady také čas a prostor k tomu, abych se s vámi rozloučil. Jožek Kolář děkuje za milou společnost. Já sice od mikrofonu odcházím, ale naše vysílání pochopitelně pokračuje. Ve 13 hodin zprávy s Jaromírem Kulhánkem, no a po 13. Alex a host. A dnes to bude velmi zajímavý host, protože Alex Minářová si bude povídat s Janem Kodešem, bývalým tenistou, vítězem ve Wimbledonu z roku 1973 a dominoval i na French Open v letech 1970 a 1971. Máte se tedy i po 13. hodině na co těšit. Já vám přeji příjemný a pohodový den a těším se zase příště naslyšenou. Teď už se pojďme zaposlouchat do Kurta Nilsena a jeho asi největšího světového, přímo celosvětového hitu She's So High.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Provozovatelé rozvozu jídel na Vysočině nechtějí před zavedením cenových stropů zdražovat. Na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Čeští fotbalisté nastoupí večer v Lize národů proti Anglii. Bude převážně jasno s teplotami do 23 stupňů, foukat bude silnější vítr. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Restaurace s rozvážkou jídel čekají na dopady cenové regulace pohonných hmot. Shodují se na tom oslovení provozovatele na Vysočině, kteří na zákazníky zatím vyšší náklady nepřenášeli. Rozvozci proto zatím alespoň víc plánují.

0: mobilního telefonu. Právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. V nemocnici na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově dvě zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcům zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
1: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
2: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
1: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: České reprezentanty čeká druhé utkání v elitní skupině fotbalové ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu budou hostit anglický národní tým. Češi první duel prohráli, podlehli Chorvatsku 1-2. Zápas Anglii rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 21 stupňů, v Telči 20. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na silnici 112 u Pelhřimova, na vozovce tam leží kovová tyč.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 13. hodině přichází pořad Alex a host dnes s Janem Kodešem.
3: Alex a host.
5: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. Tři grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kodeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka. Tak
1: určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No jo, no tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, tak se stekal v těch juniorských soutěžích a pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle, jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? Potom začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už 2 nebo 3 hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát 3 varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když to dal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudký míč, že dáte ránu, tak to umí každý, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní hráčka?
1: No, inteligentní hráčka, no, česky se někdy říká vyčúraný, že? Vyčúraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo? Protože říkám, dnešní tenis je vorasanci. Hodně vorasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě on ho porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošedili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a no, prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako by se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: Ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to. Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrali Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kick, vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S Alex Aho si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plno turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v prvním nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No to bylo, no seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: No ne, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měla všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam nikdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste ten tlak
1: těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už se s ním počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný, ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, že tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to ten tlak, je to dneska, je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme.
0: Na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, aby jsme byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žála Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět, ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebe důvěra, je to stejné jako v tenise.
1: Je to stejný, když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vyšší cena nafty ohrožuje podle jejich sdružení hlavně menší autodopravce. Zemřela zakladatelka a ředitelka Centra Locika Petra Vinšová. Po útoku ve škole na Slovensku zůstává dívka v kritickém stavu. Zraněná učitelka je stabilizovaná. Bude převážně jasno, s teplotami do 23 stupňů, foukat bude i silnější vítr. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nárůst cen nafty je zásadním problémem dopravních společností. Jejich řidiči za litr podle dat společnosti CCS průměrně zaplatí 49 korun a 70 haléřů. Nejvíce zdražení dotýká menších dopravců. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
2: Cena nafty tvoří přibližně třetinu nákladů a když si uvědomíme, že od začátku července do konce září vzrostla zhruba o 15 korun, tedy nějakých 40%, tak je na tom jasně patrné, že to je problém, který je přímo ohrožuje.
0: Vláda od začátku října znovu zavede cenové stropy paliv. V 52 letech zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinšová. Dlouhodobě se věnovala dětem, které zažily domácí násilí a trauma a usilovala o to, aby jim stát dokázal pomáhat rychleji a citlivěji. Jako

0: a to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Sport. Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezony NHL přesunuli z prvního týmu Floridy na farmu. Florida dnes zahájí nový ročník zámořské soutěže na ledě obhájců titulu Caroliny. Oba čeští hráči v NHL debutovali v minulé sezóně. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 21 stupňů, ve Vatíně 20. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Uzavírka Havlíčkovy ulice v Náměšti nad Oslavou potrvá déle, než se původně předpokládalo. Potrvá do 21. října. Objízdná trasa je tam vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás za chvíli naučíme péct výborné chodské koláče. Tuto pochoutku upekla podle výherního posluchačského receptu Naďa Konvalinková. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 14. hodině. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. A jako vždy u přípravy asistoval Patrik Rozehnal.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže 2 náplně, 1 základní, 1 na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Tak. Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě.
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No.
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vememe povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. Bo my jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak, musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Mně se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si budete taky takovou pochoutku v klidu vychutnávat. Recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadě Konvalinkové najdete i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srbu Nepomuku. No a v neděli si pak připomeneme poslední letošní soutěžní recept, původně první místo roku 2025. No a půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéf-kuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Už toto sobotu se můžete vypravit na gala koncert Jaroslava Svěceného, který vystoupí v Jihlavě, a to v kostele svatého Jakuba Většího na Jakubském náměstí. Čekají vás tam doslova čarovné tóny špičkových historických houslí a také tajuplné příběhy jejich tvůrců a vlastníků budou obsahem tohoto večera. Uslyšíte jak italské, francouzské, německé a taky české houslařské klenoty, tak si určitě zajděte na tento zcela mimořádný podzimní koncert v Jihlavě v sobotu 3. října od 18 hodin.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denny by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to se
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem, na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Za chvíli je bude půl třetí a vy posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nedaleko Chotěboře u Podmoklan v kopcích Železných hor je místo, kde před pár dny vykvetly stovky hořců. Je to kvítek příbuzný tomu, který známe z Tatranek a je velmi vzácný. Zvlášť tady u nás na Vysočině. Hořce totiž kvetou jen krátce, ale my jsme ještě měli štěstí se na ně zajet podívat.
2: S předsedkyní základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři Věrou Váchovou stojím na opukovém kopci.
3: Zadní kopec u Podmoklan je pod námi opravdu opuka.
2: Ale my jsme tady kvůli hořci, hořečku.
3: Podle nového nařízení už se neříká hořeček brvitý, ale hořec brvitý.
2: A to je vzácná kytička.
3: Tady v našem regionu určitě je to vzácná kytička a dlouhý léta se tady vyskytovaly jenom pár jedinců na hraně tohohle kopce, ale letos se podařilo manželům Čechovým objevit velkou lokalitu o kus dál.
2: Tak půjdeme. Hlouky jsou tady po těch kopečkách krásné, dokonce jsem viděla i kvetoucí ocuny. Putujeme z kopce do kopce, ale už se podle paní Váchové blížíme k tomu místečku, kde jich je nejvíc. A vy jste mi říkala, že manželé Čechovi jsou botanici a dokonce se rozhodli to tady jednou spočítat.
3: Tvrdili, že když se dostali k číslu 300, už dál nevládli, takže hrubým odhadem asi tak 700 květů, že tady objevili.
2: Proč rostou hořce právě tady na tom místě?
3: No, vybrali si to. Podloží je opuka. Tahle rostlinka má ráda suchý stráně.
2: Na začátku jsme si říkali, že tam na té hraně, na tom opukovém kopci zmizeli. Co je vyhnalo?
3: Asi je třeba říct, že je to dvouletá rostlinka. Když tedy ty kvítky se podaří jim vysemenit, to znamená, že jsou opilené a mají dlouhý kalich, tudíž je opilují asi jenom čmeláčci. Druhý rok tedy, když se to ujme, to semínko, tak je takový malinkatej semenáček, který když přežije, tak další rok vykvete a zase vyrobí ty semínka.
2: To je spousta faktorů, které do toho vstupují. Ano. A ještě jsem slyšela, že se těm hořcům líbí, když je ta půda zvrásňovaná. To znamená, že třeba když se dřív páslo.
3: Ano, to většina těle suchomilných rostlinek takhle má. A když se podíváte pod sebe, tak tady je vidět, že tady pracovalo prase divoké.
2: V tomto případě se nám to hodí.
3: Určitě, určitě.
2: Už se dívám pod nohy.
3: Tady už je třeba koukat, no.
2: Mám hledat modrofialový kvítek.
3: Zvonečky.
2: Máme, je teda zavinutý ten zvoneček. Je zvláštní, že ten hořec vykvétá až na podzim.
3: Ano, to je podzimní kytička.
2: Další dva a tady už je modro. Koukám dokonce, že jsou 4 kvítky na jednom stonku.
3: I 6 prý se objeví.
2: Když už se ty hořce tady tak krásně uchytily, je možné jim nějak pomoci, aby zůstaly, aby se objevily i za rok?
3: To je na přírodě.
2: Jsme na další louce. Obdivovala jsem tamhle kousek odtud jeden ocun a tady jich je celá louka. Já měla ocun za jarní kvítko.
3: Ale objevuje se i na podzim.
2: Tamhle dole, ta studna, to je ten vodní zdroj, jak jste říkala, že je to kvůli němu tady chráněné.
3: Ano, to je jímání těch pramenů.
4: Od Podmoklan Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: A na fotky těchto rozkvětlých hořců od Podmoklan se můžete podívat taky ještě na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Dobré úterní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Kromě obecních zastupitelů budou lidé ve dvou obvodech na Vysočině volit také nového senátora. Prvním z nich je Pelhřimovsko z části Jindřichohradecka. Kandidáty z tohoto obvodu vám představíme už za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrni odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina zpívala Věra Martinová. Celkem 6 kandidátů se bude o víkendu 9. a 10. října ucházet o hlasy v prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku a v části Jindřichohradecka. Obhájce Jaroslava Chalupského vyzvou v souboji o jedno křeslo dva starostové, dvě podnikatelky a jeden strojní inženýr. Všechny kandidáty nám teď představí redaktoři Dušan Vrbecký a Tereza Pešoutová.
1: Volby 2026.
2: Do senátního obvodu Pelhřimov, který zasahuje i do sousedního jihočeského kraje na Jindřichohradecku, spadá široké území na pomezí dvou krajů propojené mimo jiné historickou úzkokolejnou železniční tratí. Před 6 lety tam ve druhém kole uspěl kandidát Svobodných, nestraník Jaroslav Chalupský z Jindřichova Hradce. Ve druhém kole volby, ke které přišlo jen 15% oprávněných voličů, si jej do horní komory parlamentu vybralo zhruba 8 000 voličů. Všem kandidátům jsme položili tři stejné otázky. Proč kandidují právě ve svém obvodu, jaký je největší problém v lokalitě a jak jej chtějí řešit a zda by se v případě zvolení věnovali práci senátora naplno.
1: Volby 2026.
3: V posledních 6 letech tento obvod v horní komoře parlamentu zastupoval Jaroslav Chalupský za Svobodné. Mandát letos obhajuje, teď ale za uskupení Srdcem a rozumem. Za zásadní aktuální téma pro region považuje výstavbu větrných elektráren a akceleračních zón. V Senátu už podle svých slov prosadil usnesení, aby stát při jejich vymezování plně respektoval vůli obcí, což prý pomohlo vyřadit z návrhu dvě zóny na Černovicku. Pokud bude znovu zvolen, chce být nadále senátorem na plný úvazek, bez dalších vedlejších funkcí. Letos už tak nekandiduje ani do zastupitelstva v Jindřichově Hradci.
2: Dalším kandidátem v abecedním pořadí je pelhřimovský strojař Pavel Hodáč, nominovaný KSČM. Za klíčové problémy označuje nedostatečnou infrastrukturu a špatnou dostupnost bydlení v rozumné cenové hladině. Zmínil také složitou situaci podnikatelů po turbulentních změnách cen energií.
3: Své původní profesi by se Pavel Hodáč v případě zvolení chtěl věnovat už jen, cituji, zpovzdálí a slibuje 100% nasazení při práci v Senátu.
2: O senátorské křeslo usiluje také starosta Jindřichova Hradce a bývalý ředitel Pelhřimovské nemocnice Michal Kozár z Hnutí ANO. Podle něj úředníci v Praze často nerozumí problémům regionu. Zasazovat se chce také o férové odměny, dostupné bydlení pro mladé nebo o investice do péče o stárnoucí generaci.
3: Michal Kozár by si na rozdíl od předchozích kandidátů i v případě zvolení rád ponechal své stávající funkce, aby podle svých slov nestratil potřebný kontakt s reálným životem, komunální politikou i zdravotnictvím.
2: Další kandidátkou je podnikatelka z Pelhřimovska a předsedkyně strany Výzva 2025 Karolína Kubisková. Kromě řízení firmy podle svých slov také v nadačním fondu pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Za svou prioritu považuje oblast zdravotnictví, a to zejména chybějící personál a problematické fungování některých zařízení. K podpoře zdravotníků by ráda využila i legislativní ochranu pro takzvané létající doktory nebo projekt pro návrat studentů medicíny do regionu.
3: V Senátu chce Karolína Kubisková pracovat na plný úvazek, protože podle ní nelze sedět na více židlích.
2: Zkušenosti z vedení radnice chce do Senátu přenést starosta Pelhřimova, občanský demokrat Ladislav Med, kandidující za koalici KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a 100. Podle svých slov si uvědomuje, že z pozice města nevyřeší například zásadní problém, jakým je nedostatek praktiků, pediatrů a zubařů v menších obcích, a chce proto po případném zvolení ovlivnit pravidla a podmínky pro začínající lékaře z pozice senátora.
3: Funkci starosty by si ale Ladislav Med rád ponechal, aby nestratil kontakt s realitou a viděl, jak zákony fungují v praxi. Své původní profesi daňového poradce se už věnovat neplánuje.
2: Šestici kandidátů uzavírá kandidátka SPD Lucie Pavlů Řádová, pro níž je pelhřimovský obvod rodným okresem. K jejím prioritám patří zajištění dostatku čisté pitné vody, bezpečnost v ulicích a stejně jako u stávajícího senátora také ochrana před výstavbou větrných elektráren.
3: I ona se ostře staví proti souběhu funkcí. Svoji současnou pracovní pozici, obchodní manažerky, průmyslové firmy a lektorky jazyků by proto v případě zvolení delegovala, aby se mohla plně věnovat pomoci lidem.
1: Volby 2026.
2: Ve svých odpovědích se kandidáti vesměs shodují, že Pelhřimovsko z částí Jindřichohradecka trápí především zhoršená dostupnost zdravotní péče, nedostatek dostupného bydlení pro mladé lidi a obavy z výstavby větrných parků. Naopak se výrazně rozcházejí v pohledu na souběh funkcí, zatímco oba kandidující starostové si chtějí svá křesla ponechat, zbylí čtyři kandidáti slibují úřadování výhradně na plný úvazek.
3: O tom, kdo se stane novým senátorem v obvodu číslo 15, Pelhřimov se bude rozhodovat už v pátek a v sobotu 9. a 10. října, případně ve druhém kole o týden později. První kolo voleb do Senátu se koná souběžně s komunálními. Od mikrofonu se loučí Tereza Pešoutová
2: a Dušan Vrbecký, Český rozhlas.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A taky zdravíme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Máme sice už konec září, ale venku je docela příjemně.
2: Snad pro všechny ano, ty teploty jsou většinou od 20 do 23 stupňů, vyšší polohy nemají o moc méně, nejčastěji kolem 19. Na obloze je málo oblačnosti, vysoké průsvitné, anebo vůbec žádná, takže jasno, skoro jasno teď na Vysočině. Přes tu průsvitnou oblačnost sluneční paprsky nemají vůbec problém prosvítat, že spíše ta obloha může působit i takovým skoro jasným dojmem, pokud tam nějaká ta oblačnost je. Vítr ale trošinku zlobí, protože na nemnoha nebo nemálo místech, tak to fouká až skoro čerstvý, nejčastěji tedy v průměrech je mírný, ale někde i ten čerstvý a fouká od jeho východu. Nejvyšší ty rychlosti jsou ve vyšších polohách, ale mohou se občas objevit i níže, třeba na jihovýchodě kraje, tam zřejmě takový nejrychlejší, nejčerstvější vítr.
0: No a vítr bude foukat dál i například noci na zítřek, nebo utichne?
2: Malinko částečně bude večer slábnout, ale budou zůstávat právě místa, kde bude foukat i tak vítr mírný přes noc. Ty rychlosti můžou být i takové výraznější. Nárazy by se snad objevovat nemusely, ty se teď objevují, většinou jsou do 50 km v hodině, tak v noci už ty nárazy nižší a i ty průměrné rychlosti, ale jak říkám, foukat zřejmě zůstane. Na obloze bude zůstávat jasno, takže ta vysoká oblačnost, která se teď na Vysočině objevuje, by se spíš měla směrem k noci vytrácet a během nočních hodin tedy potom většinou ta jasná obloha. Teploty budou klesat mezi 11 až 8 stupňů na kopcích, kde bude zůstávat ten vítr takový mírnější, tak tam by mohlo být i víc, naopak v údolích při nějakém slabším větru by to mohlo být trochu méně, kolem 6 stupňů.
0: No a pojďme se podívat ještě na zítřejší den, jestli stále bude takto příjemný podzim.
2: Vypadá to, že ano, že i nadále zítra nás bude provázet, nebo spíš vás na Vysočině, víceméně jasná obloha. Nějaká ta vysoká oblačnost se bude objevovat i zítra, ale vypadá to, že spíš až odpoledne a večer zase by měla být průsvitná a 20 až 23 stupňů maximální teploty, stejně jako dnes, jenom ten vítr bude foukat zítra víc, tam už asi čerství na většině míst a stále od toho jeho východu.
0: A počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, my se teď vypravíme na silnice, protože je tady po celé září naše řidičská abeceda. Dnes si povíme něco o záchranářské uličce, slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Dolní město na Havlíčkobrodsku chce čerpat vodu z vodní nádrže Švihov. Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na vodní nádrž Želivka se chce připojit Dolní město na Havlíčkobrodsku. Po 5 letech příprav se mu podařilo získat finanční prostředky na nový přivaděč a vodojem. Do budoucna pomůžou městici zvládat horká a suchá léta. Výstavba této vodohospodářské infrastruktury vyjde na víc než 27,5 milionu korun.
5: Celkem 19 milionů pokryje státní podpora. Ta je podle vedení městyse vůbec nejvyšší v jeho historii. Výstavbu vodovodního přivaděče i vodojemu by měli dělníci stihnout do konce příštího roku. V létě se ale obyvatelé Dolního města budou muset spolehnout ještě na stávající zdroje. Letošní extrémní sucho snížilo vydatnost vrtů o 15% a ve vodojemu byla zásoba vody v létě jen zhruba na 2 dny. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Požár bytu v panelovém domě v Třebíči způsobil škodu za 1,5 milionu korun. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů. Požár se jim podařilo zlikvidovat ve 2:15. Obyvatelé domu se evakuovali ještě před příjezdem hasičů. Z bytu jednotky zachránili psa a 2 kočky. Příčinu požáru hasiči dál vyšetřují. Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok, který má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební meeting. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut.

0: Listy další zápas v elitní skupině Ligy národů na stadionu v Edenu tentokrát vyzvou Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy podlehli domácím 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
1: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velké vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkové fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo by to pro nás určitě hodně.
0: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání scházet bek Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Informoval o tom Evropská fotbalová unie UEFA. Zápas Česko-Anglie začíná ve 20 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný, přes den čerstvý jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte na silnici 38 na úrovni Zvěrkovic na Třebíčsku. Kvůli opravám silnice se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I po 15. hodině dál posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vysoké ceny benzínu a nafty nutí k úsporám i provozovatele občerstvení s rozvážkou. Na zákazníky je zatím přinášet nechtějí, čekají na účinky vládní regulace. Mluvit o tom budeme za 15 minut.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Proč vzniká pálení žáhy?
1: K pálení žáhy dochází, když se kyselina ze žaludku dostane do jícnu a tam naleptává stěnu jícnu. Důvody jsou různé. Někdo má vrozeně oslabený svěrač mezi jícnem a žaludkem, někdo má ten svěrač roztažený třeba proto, že se přejídá a ten žaludek je tak přeplněný. V mnoha případech žáha pálí těhotné a obézní, protože tam působí ze spodu tlak, který ten svěrač překonává. A také to může platit u práce v předklonu. No a někteří lidé mají vypozorováno, že je pálí žáha buď po kynutých buchtách, alkoholu nebo po kávě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kutlvašra přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: s tebou. Stanovnách Českého rozhlasu Vysočina máme 15 hodin a 19 minut. Restaurace i lokální rozvážkové služby na Vysočině řeší vysoké ceny nafty a benzínu. Za litr platí i 50 korun. Od začátku října chce vláda obnovit regulaci marží na pohonných motách a sníží i spotřební daň právě u nafty.
1: Vezeme kyblík z Tripsu asi tak 2 kilometry od Bystra.
2: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
1: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
3: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
1: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen, ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
2: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných motách, jak třeba...
1: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
3: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
4: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
3: A do téhle doby drahý pohonný hmot, co to hodí?
4: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a tourovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
3: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
4: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let a teď jsme tedy volili nízkopotřebové auto, samozřejmě ne diesel, nic velkého.
5: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun, teď jsme vlastně na 50, 10-12 korun.
3: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
5: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
3: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina,

0: Máme 15:30, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Polovina 19. století a český venkov. Co nám tehdejší generace zanechali, abychom měli představu o tehdejším životě? Tak to nám právě teď řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Manek.
1: Bejvávalo. Co zapsal starý písmák o tom, jak se žilo po polovině 19. století na českém venkově? Čtu ze zápisků nazvaných Pro příští generace. Mléko od krávy se za nás všechno spotřebovalo doma. Máslo rovněž, neboť prase se málo kdy zabilo, takže nebylo mnoho sádla. Hodně se prodávalo peří husí, kterých se pěstovalo hodně. Vše skoupili podomní obchodníci z města. Husy pak kupovali takzvaní husáci, kteří nakoupené ptáky hnali ve velkých hejnech z vesnice do vesnice až po nakládací železniční stanici. V domácnostech se topilo hlavně dřívím, většinou dřevem z pařezů. Uhlí nám tehdy nebylo známé. Stroje nebyly a vše na poli se muselo ručně zasít a kosami neb hrabicemi posekat. V zimě pak obilí cepy vymlátit, takže bylo zaměstnání pro všechny po celý rok. Při sklizňových pracích pomáhali větším rolníkům domkáři a podruzy. Větší rolníci zaměstnávali též na celoroční práci chasu, pacholka, to byl starší kočí, pohůnka, mladšího kočího a třeťáka, který byl též pasákem dobytka. Patřil ještě do školy nebo byl škole nedávno odrostlý. Z ženských to pak byla velká děvečka, která obstarávala dojení a třeba česání hovězího dobytka, malá děvečka, která měla na práci kydání hnoje a krmení vepřového dobytka a třeťačka pro práci pomocné při kuchyni a též byla k ruce paní hospodyni. Pro tyto celoročně zaměstnané byl celoroční byt, a to pro mužské síly v koňské maštali na takzvané palandě, pro ženské pak komůrka se skříní na šatstvo, kterou si v době nastoupení do služby musela každá přistěhovat, a to v době od 1. ledna do Třech králů, což byly takzvané telecí dny. No a zítra o pradávném vaření piva. Bejvávalo.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tudle vás jsem přišel za doktorem a říkám mu, pane doktore, víte, mně se celou noc zdálo, že jezdím na kole. No a já jsem byl ráno utahaný jako pes. On se na mě tak podívá a říká, heleďte, a nejezdil vy jste jenom do kopce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospívala Petra Janu a než se dáme něco dobrého, tak vás ještě pozveme na hokej, protože už tuto středu pokračuje další kolo Maxaligy. Na domácím ledě se tentokrát představí Dukla Jihlava, která v horácké multifunkční aréně přivítá atraktivního soupeře Dynamo Pardubice. Tak jestli chcete zažít skvělou hokejovou atmosféru, tak my vás za Český rozhlas Vysočina rozhodně zveme.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Inspirace na něco dobrého může přijít od kohokoliv, třeba i od mladých kuchařských talentů. Zkusíme si nápad zkombinovat s bramborovými šiškami, a to konkrétně s podzimní voněvou a sladkou polevou pro změnu z jablek.
2: Bramborové šišky, kdo by si je nedal, kdo by na ně nevzpomínal z dětství jako na svou oblíbenou pochoutku šišky s mákem. Každá taková dobrota se ale dá obměnit, jak se ukázalo na soutěži pro mladé kuchaře o bramborovou pochoutku Vysočiny. Student Matěj z oboru kuchař číšník Humpolecké střední školy informatiky a cestovního ruchu se na soutěži blízkl nápadem přidat k bramborovým šiškám něco jiného. Jablka, skořici, karamel, opraženou strouhanku a spoustu másla. Tady je jeho návod.
3: Uděláme si z bramborového těsta šišky, připravíme si jablečný rozvar, uvaříme vodu, hodíme do ní jablka oloupané a nakrájené. Poté, co to se začne vařit, přidáme do té vody skořici a vanilkový cukr, zamícháme a necháme vyvařit vodu, aby to změklo. Poté si připravíme karamel, zamícháme karamel, potom si připravíme strouhanku na másle, k ní přidáme trošku cukru, rozpustíme si máslo, smícháme a přidáme k ním šišky a zalejeme máslem.
2: Zní to báječně, i když budeme potřebovat hned několik nádob. Jednu na bramborové těsto a uvaření šišek, další na jablečný rozvar, pánev na karamel a také rendlík na strouhanku a rozpuštěné máslo. Dohromady to všechno ale vytvoří úžasný sladký oběd nebo dezert, na který bude každý ještě dlouho vzpomínat. Tak to také zkusíme. Zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlava chce lépe hospodařit s dešťovou vodou. Extrémní počasí letos zelinářům způsobil škody za téměř 700 milionů. Školák ve slovenském Staškově napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich útok nepřežila. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vedení Jihlavy chce zmapovat stávající odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánují radní dokončit do 2 let. Náklady odhadují na 11 milionů korun. Výsledkem bude interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
2: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas.
1: U Hodic na Jihlavsku hořel les na Jelení hoře. Požár zničil také dřevěnou výhlídku, kterou tam místní před rokem vybudovali. Na místě zasahovali 4 jednotky. Příčinu vyšetřovatelé zatím zjišťují. Předběžná škoda se pohybuje kolem 250 tisíc korun. Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla víc než 1/10 osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky. Jedna z nich útok nepřežila. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který poděkoval záchranným složkám i učitelům školy.
3: Moje poděkování patří aj pedagogům, kteří se snažili jej život zachránit, samozřejmě záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, kteří na místě tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pritom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Sport.
1: Začíná nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou po 23. hodině českého času obhajovat.

0: Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte, v brněnském směru dálnice D1 na 146. kilometru u Velkého Meziříčí. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
2: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, teď jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu? No,
1: tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková jako, byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoši.

0: Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné, krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
1: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
0: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
1: Dalo se to prokličkovat. Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
0: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
1: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku?
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin. Ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: No. Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku...
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. Až když jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. Ano, Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu, aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
0: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslu krása.
1: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to.
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam v parku.
2: Aha. Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme, ne? To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Já jsem měl z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a
4: i vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
2: Ale těch chodeb schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
4: jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den, Jirko.
8: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodneme. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy?
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, procitáte... kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano?
11: Dejme
10: ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu. To je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, no tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Ano. Pochopitelně.
10: Ano.
11: Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy?
10: Tedy... No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: No a když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě trhnou čistěji.
11: Myčky.
10: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak... A halekačky to...
10: Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Máte co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoria.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepel a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce, a ty měli tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutwilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci.
4: Kdo by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
4: Dobře, humor mezera A, humor mezera B. Račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy, anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromnej dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano.
3: Mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko, a
1: děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někdy v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano,
6: ano. Ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste
7: oni,
6: s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne to, oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy,
6: ano.
7: Jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: Jo, to je krásný moravský slovo. Zavazím,
6: zavazím, zavazím ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi... Oni tak jako ne sebevědomně, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší. Všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Správa železnic začne příští rok s elektrifikací trati z Kostelce na Slavonice. Poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Chybět bude Coufal. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Příští rok začne modernizace tratě mezi Kostelcem a Slavonicemi. Vyplývá to z plánu, které představila správa železnic. Kromě toho chce v kraji letos také vyměnit zabezpečovací zařízení v Letči nad Sázavou.
3: V plánu, který státní organizace představila, se na trati mezi Kostelcem a Slavonicemi počítá s rekonstrukcí mostů a měly by začít i první práce na celkové modernizaci a elektrifikaci trati. Správa železnic ale hledá, kde na projektu ušetřit. Organizace by podle návrhu státního rozpočtu měla v příštím roce hospodařit s více než 77 miliardami korun. František Jirků, Český rozhlas.
2: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat. V Amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky, informovala o tom agentura TAS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Ruská armáda ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu. Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají od 20 hodin na 45 minut v pražském Edenu Anglii. V sestavě jim večer bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. O utkání s velkým favoritem mluvil reprezentační kouč Santi Denia.
4: Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě. Má neuvěřitelné hráče a skvělého trenéra. My se ale soustředíme na svůj výkon. Zápasy s takovými soupeři nám můžou pomoct růst.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný přes den čerstvý jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Porouchané osobní auto stojí u Velkého Meziříčí za 147. kilometrem brněnského směru dálnice D.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Nárůst cen nafty je zásadním problémem dopravních společností. Jejich řidiči za litr podle dat společnosti CCS průměrně zaplatí 49 korun na 70 haléřů. Nejvíce zdražení dotýká menších dopravců. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
2: Když si uvědomíme, že od začátku července do konce září vzrostla zhruba o 15 korun, tedy nějakých 40%, tak je na tom jasně patrné, že to je problém, který je přímo ohrožuje.
1: Ceny pohonných hmot sledují i restaurace s rozvážkou jídel. Ty čekají na dopady říjnové vládní regulace. Zatím na zákazníky vyšší náklady nepřenášely. Místo toho se snaží lépe plánovat cesty a pořizovat vozy s nižší spotřebou. Lidé v Chotěboři už můžou jezdit městskou hromadnou dopravou. Do města se vrátila po 40 letech. Jedna autobusová linka protíná město od jeho centra až po okrajní části. Má 18 zastávek, pokračuje ředitel dopravní společnosti Doreza Jan Dipolt.
3: Zajíždíme k poliklinice, obsluhujeme i gymnázium, zkrátka spojujeme všechny významné body v rámci města.
1: Dnešní požár bytu v panelovém domě v Třebíči způsobil škodu za 1,5 milionu korun. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů. Požár se jim podařilo zlikvidovat ve 13:45 odpoledne. Obyvatelé domu se evakuovali ještě před příjezdem hasičů. Z bytu jednotky zachránili psa a dvě kočky. A hořelo také u Hodic na Jihlavsku. Tam chytil les na Jelení hoře. Plameny zničily také dřevěnou vyhlídku, kterou tam místní před rokem vybudovali. Na vodní nádrž Livka se chce připojit

0: Dolní město na Havlíčkobrodsku. Po 5 letech příprav se mu podařilo získat peníze na nový přivaděč a vodojem. Do budoucna pomůžou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstavba této vodohospodářské infrastruktury vyjde na víc než 27,5 milionu korun. A u vody ještě zůstaneme. Vedení Jihlavy se rozhodlo zmapovat stávající odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění chce mít do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem bude interaktivní model, který ukáže, jak nejlépe hospodařit s dešťovou vodou. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky úterní den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravila další díl Čítárničky. Na té vždy jedna známá osobnost předčítá dětem, rodičům i prarodičům. Tentokrát přijal pozvání herec a režisér Jakub Kohák. Ten se v rozhovoru s naším regionálním stopařem rozpovídal nejen o tom, jaké tituly rád četl v dětství, nebo o kampani Čti za nároďák. A z jakých knih předčítal právě na akci Čítárnička?
2: Jsem četl ze tří knížek, byl to Kozlíček Kaštánek. Tu jsem našel u popelnic tu knížku, já to zachraňuju. Tak s tím jsem četl první kapitolu, jak utekl Řezníkovi. Pak jsem četl z knížky Otakara Batličky na vlně 57. Tam jsem četl jednu takovou jako povídku, ta se jmenovala Podivín. To byl takový dobrodruh, ta Otakara Batlička. A pak samozřejmě se nemohl vynechat Jaroslava Foglara a jeho Sídla se bouří, že to je jako legendární samozřejmě, jak autor, tak i kniha. A to by neměl žádný mladý člověk, chlapec i dívka ve svém životě vynechat.
3: Takže chápu, že to je vaše asi nejoblíbenější knížka z dětství.
2: Měl jsem rád jako Žila Verna, Karla Máje a samozřejmě Rychlé šípy. To bych tak jako, když se mě zeptáte, tak na první bych jsem tyhle ty tři jmenoval.
3: A ještě když se vrátíme do dětství, tak předčítal vám někdo z knížek?
2: Já si úplně nepamatuju, že by to takhle bylo. Myslím, že ne, já jsem si čet sám většinou. Myslím, že by mě někdo čet vyloženě jako cíleně, to ne. Já naopak svým dětem čtu jako hodně. Myslím, 16 let, protože toho k tomu v té dnešní době musím tlačit, protože jak mají všichni takový ty placičky, ty telefony, ty hnoje, tak od těch knih je takový jako odklon. Takže já si čtu i s tím 16 letým, ho k tomu nutím. A samozřejmě tomu mladšímu samozřejmě taky. No. A ještě ke všemu máme teďka tu kampaň Čti za nároďák, jejíž jsem tváří a trenérem, takže to jde ruku v ruce.
3: A mohli byste ještě maličko přiblížit tady tu kampaň, to Čti za nároďák?
2: Cílem je k tomu jako přivést lidi a zblížit je s knihami ještě více, než doposavat, ukázat, že četba má smysl, že je dobrá, že dá člověku rozhled, podpoří ho imaginaci, je to dobře strávený čas a tak vůbec.
0: Další Čítárnička se v krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě uskuteční v úterý 3. listopadu, a to tentokrát s herečkou Hanou Baroňovou. No a dnešním dnem také startuje kampaň Týden knihoven, a to s motem 1000 podob čtení. Nekonečno radosti. A to je akce, na které vás čekají besedy, autorská čtení, výstavy, dny otevřených dveří a taky workshopy v zapojených knihovnách. Tak se klidně vydejte do některé z knihoven tady u nás na Vysočině, kam vás zve i Český rozhlas Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Koukáte úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Vysočina vám postupně představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech kraje Vysočina. Postupujeme podle abecedy a dnes se vydáme do Jihlavy už za chvíli.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Z dola zvoní podkovy, jsem do mého podkroví.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v komunálních volbách na Vysočině a ptáme se jich na to, jak by v nadcházejících 4 letech řešili nejpalčivější problémy svých měst. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes zamíříme do Jihlavy. Povídat si budu s redaktorem Františkem Jirkou, který je teď se mnou u mikrofonu.
3: Dobrý den.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Jihlava je krajské a nejlidnatější město na Vysočině. Ke konci loňského roku v ní žilo podle dat Českého statistického úřadu přes 53 600 obyvatel. Je to zhruba o 1100 víc než před 4 lety, kdy se vlády nad městem ujala současná politická reprezentace. Kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
3: I když před 4 lety vyhrálo komunální volby hnutí ANO a v zastupitelstvu mělo 14 křesel, primátorský post pro sebe získal druhý na pásce. Společná kandidátka občanských demokratů a lidovců. Těm voliči přiřkli 11 mandátů. Primátorem se stal Petr Ryška z ODS, který o post usiluje i letos. Hnutí ANO pak má místa 3 uvolněných náměstků a jedno mají lidovci. Současná koalice má v 37 členem zastupitelstvu 25 hlasů. Ve sboru zasedají pak 3 opoziční strany a hnutí, konkrétně PIFO, což je spojení Pirátů a Fóra Jihlava, pak STAN a SPD. Všichni mají po 4 zastupitelích.
2: V uplynulých 4 letech se vyměnili 2 náměstci primátora. Připomeň, proč skončili?
3: První změnou byl odchod lidovce Martina Laštovičky. Ten jako důvod své rezignace uvedl osobní důvody a od března loňského roku je na jeho místě stranický kolega Petr Pijáček. Druhým náměstkem, který nedosloužil do konce volebního období, je Jiří Pokorný z ANO. Na konci roku 2024 byl zvolený náměstkem hejtmana kraje Vysočina. Zpočátku se snažil obě funkce skloubit, ale od letošního roku ho nahradila stranická kolegyně Magdaléna Skořepová. Jinak se končící období současné koalice dá označit za relativně klidné, bez větších otřesů. Ten asi nejviditelnější přišel loni v červnu. Tehdy náměstek primátora z ANO Radek Popelka na svém Facebooku nazval nastupující ministryni spravedlnosti z ODS Evu Dekroa za fialovou bitcoinovou uklízečku. Jihlavští občanští demokraté, jejich členkou je právě Dekroa, pak Popelku donutili se veřejně omluvit. K personálním změnám ale došlo i v opozici, například STAN během 4 let obměnil polovinu svého zastupitelského klubu.
1: Komunální volby 2026.
2: Na co se v uplynulých 4 letech jihlavský magistrát zaměřil? Jak se město proměnilo?
3: Nejviditelnější změnou je horácká multifunkční aréna. Otevřená je od loňského října a dočkala se příznivého přijetí u veřejnosti i architektů. Ve městě také nově funguje první část centrálního dopravního terminálu, který vznikl na místě chátrajícího městského nádraží. Město na něm spolupracovalo se správou železnic. Velkým tématem pro současnou koalici bylo také zlepšení zásobování Jihlavy pitnou vodou. Na některých místech ve městě mohou například průmyslové závody teď stavět jenom, když si zařídí vlastní studny. Na severu města proto vyrostl nový vodojem s kapacitou 4000 metrů krychlových. Příští rok by pak měla začít stavba přivaděče vody ze Želivky, čímž by se obě soustavy propojily.
2: S končící koalicí je mezi lidmi také hodně spojená doprava a konkrétně parkování. Právě za její vlády se začaly po Jihlavě zřizovat modré zóny.
3: První se objevily na jaře před 3 roky a v následujících letech se postupně začaly rozšiřovat do dalších částí města. V počátku chyběla záchytná parkoviště, město mělo jediné při výpadovce na Pelhřimov a jednání například se supermarkety na okraji hlavy o využívání jejich ploch výsledek nepřinesla. Teď postupně vznikají další parkoviště P+R, kde by hlavně dojíždějící mohli svá auta odstavit.
1: Komunální volby 2026.
2: A kolik politických stran a hnutí v Jihlavě kandiduje letos?
3: Do voleb jde 10 uskupení, kandidují všechna, která jsou v dosluhujícím zastupitelstvu a mají až na jednu výjimku i stejné lídry jako před 4 lety. Svou jedničku vyměnil pouze STAN, letos jí bude úředník Petr Kabátek, který vystřídal Radka Hoška. Ten je na 2. místě kandidátky. ODS a lidovci, kteří letos kandidují ještě s TOP 09 pod názvem Tým pro Jihlavu, mají jako lídra současného primátora Petra Ryšku. ANO za celou dobu své existence jedničku v Jihlavě nezměnilo, takže i letos je na 1. místě nynější náměstek primátora Radek Popelka. SPD, která se pro volby spojila se Svobodnými, Pro a Trikolorou, dosadila do čela zastupitele Petra Paula. Piráti a Fórum, letos ještě s podporou Zelených, jdou do voleb znovu s lídrní bývalou primátorkou Karolínou Koubovou.
2: A kdo do voleb povede strany, které dosud v zastupitelstvu nejsou?
3: Na kandidátce, kterou sestavilo naše Česko s uskupením Jihlava srdcem, je na 1. místě Vít Prchal. Ten v minulosti v zastupitelstvu už zasedal, tehdy v barvách strany Zelených. Komunisté mají nejstaršího lídra vůbec, 82-letého Pavla Šlechtického, který byl zastupitelem nepřetržitě v letech 98 až 2022. Sociální demokracie a levice postavili do čela podnikatele Ondřeje Junka. Motoristy povede vedoucí dopravní zdravotní služby Jihlavské nemocnice Kamil Vlček a spolek za zdravou Jihlavu pak podnikatel Milan Matějka, kterého veřejnost může znát díky jeho sporu s firmou Kronošpan ohledně dodržování hlukových limitů.
2: Základní data o volbách v Jihlavě shrnul redaktor František Jirků. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování krajského města. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti v příštích letech řešit dostupné bydlení ve městě.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Františkem Jirkou zaměřujeme na Jihlavu. Kandidujících stran hnutí jsme se ptali, jak by řešili nedostatek dostupného bydlení ve městě.
2: Odpovědi na tuto otázku se dají rozdělit podle několika linií. Tou první je míra zapojení města při stavbě nových bytů. Jinými slovy, jak moc nechat situaci na trhu a soukromých developerech. Víc na trh spoléhá například hnutí ANO. Jeho jednička náměstek primátora Radek Popelka tvrdí, že ve městě se v současné době připravuje stavba stovek nových bytů. Proto předpokládá, že takto konkurenční prostředí bude mít příznivý vliv na kvalitu i cenu nabízených bytů. Úlohu města tak vidí v roli koordinátora velkých projektů a investora potřebné infrastruktury. Podobný názor zastává i lídr SPD Petr Paul. Ten odpověděl, že město by za peníze daňových poplatníků nemělo stavět byty, ale vytvářet podmínky pro developery a individuální stavebníky. Podle Kamila Vlčka z Motoristů by pak město nemělo stavět masová sídliště. Mělo by si ale ponechat byty pro klíčové profese, jako jsou doktoři nebo učitelé. Tým pro Jihlavu, tedy spojení ODS, lidovců a TOP 09, chce spolupracovat se soukromými investory vhodným prodejem pozemků pro výstavbu a také při přípravě vhodné infrastruktury.
1: To jsou navrhovaná řešení, která vidí úlohu magistrátu spíš v podpoře. Co nabízí ostatní strany a uskupení?
2: Například STAN chce také víc spolupracovat s developery, ale zároveň usilovat o to, aby v každém nově vystaveném bytovém komplexu bylo několik jednotek předrezervováno pro odkup městem. Několik stran a hnutí se chce ve větší nebo i menší míře vydat cestou družstevního bydlení. Prosazuje ho například PIFO, které na něm chce z pozice města spolupracovat s developery, ale také místními komunitami. Podle jejich názoru by město mělo umět nabízet byty nejen za tržní nájem, ale mít jich dostatek i pro ohrožené skupiny obyvatel. Budoucnost v družstevním bydlení vidí i naše Česko s Jihlavou srdcem. To chce založit Jihlavské bytové družstvo, do kterého by Jihlava vložila pozemky. Družstvo by mohlo v pilotním projektu postavit například 100 bytů.
1: Ještě jsme nezmínili návrhy sociální demokracie s levicí a spolku za zdravou Jihlavu.
2: Sociální demokraté s levicí chtějí, aby se město nespoléhalo jen na soukromé developery a stavělo i svoje vlastní bytové domy, které budou nabízet dostupné a předvídatelné nájemné. Spolek za zdravou Jihlavu chce podporovat soukromé investory ve všech částech, od projektování až po výstavbu. Zároveň chce ale preferovat tvorbu nájemních bytů. Město by podle spolku mělo plnit i funkci jakéhosi garanta, kdy převezme část záruk za nájemníka. Tím by se podle něj mohly na trh dostat byty, které jsou až dosud prázdné a nepronajímané.
1: To bylo téma dostupného bydlení v Jihlavě. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Vysočina, vysočina.rozhlas.cz. A za chvíli otevřeme téma, které v uplynulých letech štěpilo veřejné mínění. To je doprava a parkovací systém ve městě. Chtějí ho kandidáti zachovat, případně rozvíjet, nebo modré čáry naopak zrušit?
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Františkem Jirkou zaměřujeme na Jihlavu. Probrali jsme už dostupné bydlení a teď se podíváme na dopravu. Od jara 2023 ve městě platí nový parkovací systém, takzvané modré zóny. Zajímalo nás proto, jestli jsou kandidující strany a hnutí pro zachování, případně rozšíření parkovacího systému dál po městě.
2: V odpovědích převažuje ano, zachovat, ale jenom někde. A celý systém zrevidovat, pozměnit a zpřístupnit. Například Spolek pro zdravou Jihlavu mluví o kultivaci systému, který by měl zvýhodňovat místní obyvatele a podnikatele. Řešení parkování ale vidí primárně ve stavbě nových parkovacích míst. Podobně o situaci smýšlí i STAN, který by rozšiřoval modré zóny do dalších částí města až tehdy, kdy bude dostatek parkovacích míst na sídlištích a bude i víc záchytných P plus R parkovišť s návazností na MHD. Piráti a Forum vidí smysl modrých zón i na sídlištích, kde jsou i další služby a je tam problém zaparkovat. Pravidla by podle nich ale měla být jiná než v centru města. Zároveň se jim nelíbí vysvětlování systému směrem k veřejnosti. Že má regulace parkování smysl, odpověděli i kandidáti za Naše Česko, ti ale chtějí systém zrevidovat, mít hodinu parkování pro návštěvníky zdarma a o případném rozšiřování zón rozhodnout až na základě dat. Regulaci parkovného v centru vidí jako nezbytnou komunisté, kteří by ale i tam zavedli víc bezplatných hodin o víkendech a svátcích. V ostatních částech města s novým systémem chtějí první hodinu zdarma. Modré zóny mimo centrum pak nepodporují SPD a sociální demokracie s levicí.
1: Je někdo, kdo modré čáry odmítá úplně a zrušil by je?
2: Nejblíž k tomu jsou ve svém vyjádření motoristé. Ti vnímají současný systém jako skrytou daň. Jako zásadní a neodkladnou prioritou je pro ně stavba parkovacího domu u horácké multifunkční arény. Každopádně ale ani v jejich vyjádření není jasně řečeno, že by modré zóny všude po městě zrušily.
1: Předpokládám, že strany současné koalice parkovací systém podporují i nadále.
2: Je to tak. Podle hnutí ANO se modré zóny osvědčily, protože se v těchto místech zlepšila dostupnost parkování, zvýšila se průjezdnost a přehlednost. Zároveň jeho lídr Radek Popelka očekává, že význam modrých zón ještě poroste. Uznává, že celý systém bude ještě procházet postupnou evolucí. Tým pro Jihlavu, tedy ODS, Lidovci a TOP 09, tvrdí, že navrácení pravidel do ulic se bude dělat všude, kde je to potřeba, i když ne vždy to musí být formou placeného parkování. Tam, kde se pravidla dodrží, modré zóny podle nich nebudou.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Vysočina patří krajské Jihlavě. Probrali jsme parkovací systém a v centru města zůstaneme i po písničce. To otevřeme poslední dnešní téma a tím bude oživení centra města.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Vysočina, dnes věnovaného krajskému městu. Máme před sebou poslední dnešní téma. Už jsme hovořili o dostupném bydlení, parkovacím systému v Jihlavě a teď se podíváme do historického jádra. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku, jak byste oživili centrum města? Odpovědi pročetl redaktor František Jirků.
2: Většina kandidujících uskupení se shodne na tom, že centrum města chybí zeleň, jako třeba vzrostlé stromy, které by umožňovaly posedět ve stínu. Schází jim také vodní prvky. Naše Česko pak tyto myšlenky doplňuje nápadem postavit prosklenou lanovku, která by vedla ze zoologické zahrady do historického jádra města. Slibuje se o toho, že část z více než 300 tisíc návštěvníků zoo se přelije i do centra. Piráti a Forum pak sázejí víc na kvalitní služby, které jdou přes gastro až po čistotu veřejného prostoru. Podle nich, co se týká kulturního vyžití v centru, bylo v posledních letech uděláno hodně práce. Spolek za zdravou Jihlavu a motoristé pak sázejí na větší podporu podnikatelů v centru. Například formou příznivějších nájmů, to v případě prvně jmenovaného uskupení, motoristé by pak podnikatelům odpustili poplatky za zábor veřejného prostranství. Obě kandidátky pak zmiňují i přívětivější parkování.
1: Před lety magistrát vypsal architektonickou soutěž na revitalizaci Masarykova náměstí. Počítá s jejím zahájením nějaká politická strana nebo hnutí?
2: V odpovědích pro Český rozhlas ji výslovně zmiňují komunisté, pro které je nutné s ní začít okamžitě. Vítězný návrh počítal například s dlouhým stromořadím. O revitalizaci mluví také STAN, který si myslí, že by město mělo zatraktivnit i nebytové prostory, aby přilákali podnikatele. Zároveň chce podporovat i začínající umělce, kteří by mohli v centru vystupovat. Co se týká SPD, tak odkazuje na investiční plán města, kterým se budou řídit i budoucí zastupitelé. Podle tohoto plánu začne revitalizace náměstí v příštím roce. V otázce oživení domů a obchodů v centru SPD upozorňuje na to, že většina z nich je v soukromém vlastnictví.
1: A jak chtějí oživit centrum strany stávající vládnoucí koalice na jihlavském magistrátu, pokud by pokračovali i v nadcházejících 4 letech?
2: Tým pro Jihlavu chce zastavět a systematicky opravovat celé bytové domy. Zároveň tvrdí, že bude usilovat i o revitalizaci priorů a podzemí pod ním. Tady je nutné podotknout, že jde o soukromý majetek. Zváží i stavbu podzemního parkoviště a pokusí se částečně dostat auta z ulic. ANO si pak uvědomuje, že jednoznačný, jednoduchý recept neexistuje. Podle něj je nutná aktivní součinnost všech vlastníků nemovitostí, provozoven a také lidí, aby do centra chodili a trávili v něm svůj čas.
1: To byly odpovědi 10 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Jihlavě. Všem jsme položili stejné 3 otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představil redaktor František Jirků. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Vysočina, který je vysočina.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie vyšetřuje zastřelení orla mořského na Třebíčsku. Do Moravy a Dyje vypustili ochránci přírody přes 2000 jeseterů. Útok ve slovenské škole převzali kriminalisté. Žáka stíhají za úkladnou vraždu. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho na konci srpna u Lesonic. Dravec měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Podle policejní mluvčí Dany Čirtkové pachateli hrozí až 3 leté vězení. Ochránci přírody dnes vypustili do Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek. V dnešní době je kriticky ohrožený.
2: Tak první už si pluje.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
4: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
5: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
4: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
6: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
7: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebyla větší.
6: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude i příští rok závodit ve Formuli 1. 45-letý španělský jezdec prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin a ukončil tak spekulace o tom, zda bude ve sportovní kariéře pokračovat. Stáj o tom informovala na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný přesdenčerstvý jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 159. kilometru na úrovni Nových Sadů. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky.

0: Keramička zahrála na úvod dnešních dechovek. Pro Vysočinu formulář určený pro vaše přání na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky ty posílejte na 90 011 04 a telefonní číslo sem do studia má toto znění 22 155 49 99. Jako první se dnes dovolal Pepa Skřenovic. Pepo, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Tomáši a dobrý podvečer všem posluchačům. Dnes mají svátek Michalové, tak bych jim všem chtěl dát zahrát. A tak především Michalu Vystarostovi, skvělému trumpetistovi Vysočinky. Michale, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky ti přeji, já a kamarádi a fanoušci vaší kapely. Písničku bych taky poslal dechovkovým kamarádům, co mě hrají, jim to dlužím, Marii Doletče, Jarce Doletče, Jarce a Mirkovi do Batelova, Marii a Verče do Pelřimova, Mílovi do Hořetníku, Honzovi do Brona a všem kamarádům a všem posluchačům. A to by bylo asi vše a Tomáši, děkuji ti za zahrání.
0: Není vůbec zač, písničku mám nachystanou a k této gratulaci se rád připojím. Přeju také všechno nejlepší, hlavně srdíčko, ať funguje, jak má. Pepo, díky za zavolání, hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Taky, ahoj.

0: To byla Vysočinka a písnička Postavím si malou chaloupku. Jenda Zluk bude vybírat další písničku. Jendo, zdravím tě a vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Já tě taky zdravím, Tomáši. Včera měli ty Václavové, nedovalo jsem se. Václavy z Volánkovi do Polny, Václavy k Somru, mladšímu, staršímu, tady Zluk, Václavy Váchovi, zpěvákovi Lučanky a Václavu Maňasovi do Zlína. Přejím hodně štěstí, zdraví, vitality a panu Maňasovi, aby ještě mraky hudby napsal ten testům. A ještě dneska je Michala, máme kamaráda tady na Svatoslavě, Michala Pulknera. Míšo, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, vitality, hodně najetých kilometrů, že jezdí s autobusem. A ať se máte s Janinkou rádi, to ti přijej Svatoslavské akademické sdružení. Děkuju, Tomáši, a někdy naschledanou, na viděnou.
0: Měj se krásně, jen do písničku posíláme Hradišťanka a Lučanka.

0: To byla slavná písnička Ladislava Kubeše staršího. Teď je tady paní Milátka, vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych nechala zahrát věrnému posluchači Pavlu Tománkovi z Budiškovi písničku a také pro sebe. A ať poslouchá, pomněla jsem si na něj a on je opravdu věrný posluchač této dechovky. Tak pěkně ho zdraví Milada Stelče.
0: Je to všechno, Milátko?
1: No.
0: Je to všechno, písničku máme nachystanou, rádi zahrajeme řečickou kapelu a písničku, když jsme byli ještě mladí. Vám děkuji za zavolání a zase brzy zavolejte, těšíme se na vás, naslyšenou.
1: Děkuji mnohokrát a já jsem ráda, že jste mě vzal do vysílání, děkuji.
0: Já jsem také rád, že jsme vám mohli udělat radost.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: A mám tady ještě takové nedodělky ze včerejška, protože včera bylo Václava a bylo tady spoustu všelijakých přáníček. Některé jsme neodehráli. Zahrajeme písničku pro Václava Pudíka do Arneštovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štípanou pusu mu posílají všechna vnoučata a všichni příbuzní. A také Václavu Boháčkovi ze Senožat také přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví. A protože pan Pudík z Arneštovic má rád babouky, zahrajeme jednu od nich takovou tu jejich typickou pěknou babouckou.

0: parádní jeho česká baboucká písnička dozněla. Teď jsou tu hasiči z Kališť a vybírají další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan František Štěrba. Chceme mu za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Golčovanku a její valčík Píseň domova. Pan Štěrba také zastává v obci funkci starosty obce. Chceme mu za všechnu práci, kterou pro obec Kaliště vykonal, velice poděkovat a hlavně za jeho obecní obchod, který je vynikající. Zveme všechny starosty, aby se přišli podívat, jak má obecní obchod na Vysočině vypadat. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se hezky, písničku posíláme, hraje Golčovanka.

0: To byla píseň Domova v podání Golčovanky. Dalším posluchačem, který dnes volá, je pan Martin. Martine, vítám vás také ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady je Martin z Ostrova. Já bych dneska měl přání, chtěl bych poděkovat všem, co mě pomáhali s mýma narozeninama. V sobotu jsem to měl v Ostrově na Toslavu, kulturním domě, tak všichni, co mě opravdu tam pomáhali, mají u mě veliký dík. Chtěl bych poděkovat Zuberský Šetce, která mě tam hrála nádherný písničky, nechali mě zaspívat tady do mikrofonu, užíval jsem si to úplně celými doušky, máme to natočený, mám památku obrovskou. Strašně jí moc děkuju, ještě jednou kluci, jste nejlepší. A ještě bych chtěl teda poděkovat panu Judovi, který se mě tam staral o catering, a to bylo opravdu špica. Neměli jsme nouzi o jídlo, všechno teplý, výborný. Toho musím naprosto pochválit, to je naprostá jednička. A to by bylo asi tak všechno, jak říkám, užili jsme, zpívali jsme a takovouhle padesátku, tak to prostě, to jsem si mohl jenom přát a jsem strašně spokojený, jak to všechno dobře dopadlo. A ještě jednou všem děkuju a pusti tam tu písničku, na které jsme se domluvili. Oni ty kluci z Uberský mají strašně rádi a já taky, protože to je prostě srdečný naše písnička. A ještě jednou děkuju i vám, pane kapelníku, že jste mě vzal do vysílání, a to by bylo všechno a děkujeme moc a zase někdy naslyšenou.
0: Tak Martine, až bude 51, tak udělejte zase znova ten ples, jo? Poro 120 lidí, jako byla tahle ta 50 vaše. Tak vám přeju všechno nejlepší tady od nás a písničku posíláme, ať hrajeme. Hezký večer, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Dvě pozvánky tu mám na sledující chviličce, kam zajet na pěknou dechovku. Něco jsem pro vás ještě našel. 3.10. tuto sobotu vás zveme do Měšic u Tábora. V 9.30 ráno tam začíná Den zemědělců a k tomu bude hrát Vysočinka. 10.10. vás zvou na slavný Lipkovanka Fest do Častrova od 18 hodin. Tentokrát hostem Lipkovanky bude moravská kapela Tufaranka. Na Moravě ještě zůstaneme s další písničkou a také paní Maruška si o ní zavolala. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já jsem vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl nám vybrat nějakou pěknou písničku. My jsme v neděli se sešli ve Zhoři, bylo nás tam 22, pak přišlo dalších 6 lidí, popřáli jsme našemu panu vedoucímu, panu Koumarovi, měl svátek i narozeniny, tak hodně zdraví, měli jsme i pohoštění a bylo to příjemný. Celkem nás tam bylo 28, bylo to moc pěkný.
0: Tak jste si to užili.
1: A děkuju vám moc krát.
0: Tak jeho poděkování je za námi. Maruško, hezký večer, naslyšenou.
1: Taky nashledanou, děkuju.
0: No a já přidám SMS-kové přáníčko. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Nádherné okouzlení od Valašky. Děkuje Jirka. Samé pěkné písničky vybíráte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: A v tuto chvíli také s paní Slávkou, které je dnes 91 let. Dobrý podvečer. Slávko, ano, jste ve vysílání.
3: Tak dobrý den, zdravím vás a všichni posluchači, tady je Slávka z Velkého Meziříčí. A prosím o písničku Slavonickou polku, co si nechám zahrát pro sebe, protože mám dnes 91 roku. A děkuji za zahrání a někdy za nasledanou.
2: Slávko, vy vždycky jednou za rok zavoláte a vždycky vám je o rok víc. To je paráda. Loni jsme hráli k 90, já mám dneska 91. Já myslím, že do té stovky to spolu zvládneme moc pěkně.
3: Ale dožijete se taky, dožijete všichni, no.
2: Tak Slávko, hodně zdraví vám přeju. Hodně zdraví vám přeju. Našla plaste ke stovce, což je perfektní.
3: Ano, děkuji.
2: Mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Oblíbenou písničku Vladimíra Fuky zahrála Kamenička a teď je tady Slávka, tentokrát z Třebíče, aby vybrala další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, a všem posluchačům. Dneska chci opožděně zahrát panu Václavu Šebestovi ze Želiva, jelikož jsem se včera taky nedovolala a dneska už to vypadalo, že to nevyjde zase. Takže Václavovi ze Želiva, Jirkovi Prokopovi ze Zdislavic a Honzovi z Brna a Vítkovi z Třebíče Kuchařovi. Písnička je pro vás, pane Tomáši, a vám srdečně děkuji za zahrání a někdy zase naslyšenou a chtěla bych nechat zahrát od Tufaranky Tichý večer.
0: Písničku máme nachystanou, Slávko, jestli to všechno, můžeme za malou chviličku hrát.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou, a já přidám ještě jedno přáníčko. Mám tady, volal posluchač Jirka, jestli bychom mohli zahrát pěknou písničku Václavovi Havlovi a Václavovi Vrzákovi z Lučice. Oba měli včera svátek, tak jim chce Jirka popřát všechno nejlepší a pevné zdraví a tím pívečko chutná. Tak písničku posíláme, Tufaranka.

Ještě dvě písničky v dnešních dechovkách pro Vysočinu nás čekají. Ta první bude z tohohle toho e-mailového přání. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Veselky. Já jsem ten sedláček český pro pana Michala Pažourka z Otína u Měřína k jeho dnešnímu svátku. Míšo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, radost z práce v zemědělství a na službách v okolí Šumperka a hojnost božího požehnání. To ti přejí taťka, Péťa, Ondra, Áďa, Denda, Teuška, bábinka a děda z Rudíkova a Venhodovi z Třebíče. Děkujeme a hezký den. To je jedna z těch písniček a ta druhá, ta bude od Jardy, který je volal z Vojnova Městce a chtěl zahrát Anice Dožďáru písničku Červenou sukinku, že prý jí to slíbil, ale do vysílání jít nechtěl. Vy, kteří jste se dnes nedovolali a ještě byste chtěli třeba Václavům ke včerejšímu svátku zahrát, tak zase zítra v 18 hodin při dechovkách pro Vysočinu. Loučí se muzikant Tomáš Vodrážka. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vyšší cena nafty ohrožuje podle jejich sdružení hlavně menší autodopravce. Premiér Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Na východě Ruska havaroval vojenský letoun. Většina posádky nehodu nepřežila. Zítra očekáváme převážně jasno a teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nárůst cen nafty je zásadním problémem dopravních společností. Jejich řidiči za litr podle dat společnosti CCS průměrně zaplatí 49 korun na 70 haléřů. Nejvíce zdražení dotýká menších dopravců. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
3: Cena nafty tvoří přibližně třetinu nákladů a když si uvědomíme, že od začátku července do konce září vzrostla zhruba o 15 korun, tedy nějakých 40%, tak je na tom jasně patrné, že to je problém, který je přímo ohrožuje.
2: Vláda od začátku října znovu zavede cenové stropy paliv. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
4: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
2: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. V Amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér TU-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. Informovala o tom agentura TAS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Ruská armáda ho používá k odpalování střel s plochou drahou letu při útocích na Ukrajinu. Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Duel začne v pražském Edenu ve 20 hodin 45 minut. Začíná nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát další 4 duely, včetně duelu Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Počasí. V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme převážně jasno a teploty od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný, přes den pak čerstvý jihovýchodní vítr, který bude v nárazech ještě zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením a také se zdržením raději počítejte na silnici 38 na úrovni Zvěrkovic na Třebíčsku. Kvůli opravám silnice se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý.

0: zložitý, takže různých pránostik, rčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známe?
0: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
0: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v hezky česky šťastný nový rok?
0: Vám taky a děkuju.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokud.

dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: To byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 000 korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor. Kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii tak podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naši romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme jak výjimečný a odlišný.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička jak v naší rodině mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: Tolik o projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adežives amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: 20 hodin.
10: Český rozhlas. Zprávy.
9: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
11: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
9: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
12: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
9: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
13: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas.
10: Sport.
9: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
9: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
14: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Tak určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No jo, no tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo

0: Jsi rovný s muži.
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí, prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak mu ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá z různou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával na jeho úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmlátil raketu.
0: A no kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste
1: začal začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, že to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako jestli nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Chalamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring, jo, ale nedají vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, si říká, ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní hráčka?
1: No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuranej, že? Vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama lobama a krátkejma měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hrá líp, někdo hrá hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte
1: je takzvaně. To nemusí, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je vorasanci. Hodně vorasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě on ho porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: Při těch Davis Cupech, když jste hrali Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když dal Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom 4 hry. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky 4 hry, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve 4 hře, ale ve 2 hře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové druhém kole, no tak už jsem s tou 4 hru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak něco?
1: No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Tomu se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano. Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli,
1: trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný, ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi vstupuje tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme.
0: Na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, aby jsme byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žála Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět, ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás také jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebe důvěra, je to stejné jako v tenise.
1: Je to stejný, když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň-Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbony, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně je vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici.

0: Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhotský na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza, údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhotský v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
1: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
2: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
3: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
4: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
2: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
5: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
2: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
5: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
2: A už z toho koukám ven.
5: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
2: Takže sahnu si pro sluchátka.
4: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
5: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
2: A teď mě ještě čeká čištění bod. To čistí podrážku.
4: Jedlehce.
5: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
2: Je tady to lepilo.
4: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase dočištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umýt si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
2: A to už bude opravdu všechno.
4: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě Hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromat, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na chladicím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám z Hašlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís, a meduňka a jitrocel se spolu s barvou, medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, sirup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce 2 speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej. To jste řekla vy? Vy byste řekla?
3: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do mísícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
3: Tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
3: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtu a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
3: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
3: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
3: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
3: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
3: Bombóny postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balicím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
3: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál. A tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
2: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
3: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Kniesl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
2: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
0: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
3: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
0: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
4: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova za sjezdem na Olomouc na kilometru 230. Stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře Divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér. Karel Weinlich.

0: pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja a taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali, no a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
1: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
2: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no, musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
1: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
2: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte, Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
3: Já velice poctivě platím koncesionářské.
2: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
3: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
2: Promiňte, já ještě vlastně, to je jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
4: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
2: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
1: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované

0: Zuzalky, takhle počalo, všem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně, katastrofálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
1: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na, jako na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
0: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
1: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
2: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Dobrý. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho, propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s tím přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale což živé?
4: O, ano, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano, ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
4: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne, ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane?
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončilo.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 17:30 odpoledne.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
4: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: A jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
6: A, komisař,
8: pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A, můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parble.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parble, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Monti, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobuji metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčen.
6: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, lala.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni na

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. To budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko
2: a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián
2: a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk a všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se, co budeš dělat teď, Damiáne? A kocourek Damián povídá,
4: co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme jenom jednoho.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mm-hmm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že, bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní
1: všem lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další
1: ano,
0: volající.
1: Ano, děkuju. Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko-Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství přes celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a teď je přes 100. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná
1: porce. A jsem tam jsme se viděli. Jednou uh-huh. je, on měl danou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě. Po každé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domů, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přáteli.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji.

0: doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že přijede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
1: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
0: určitě,
1: a měli jste si co říct.
0: Stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním z té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi mě na pokoji sám. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem mu ho poslala. A on, myslím, pěti dopise, ona i mě psala z toho leža, té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mi to zaplatí, já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně, a když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem to, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
1: No tak to opravdu jste se, tolik jak let. Se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
0: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
1: Vám tež.
0: A mějte se moc pěkně.
1: Taky,
0: a
1: taky.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel. Opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně.
0: Ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky. Viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali. A vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba.
1: Ano. Máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělal, dělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak s nich
1: a
0: máte radost.
1: Ano, mám radost, ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel, takže jsem zase sama. Je to těžký, opravdu těžký, ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska. 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleš. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn, Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi. I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu.
0: Tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste. Ano. V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A prostě tak měl být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech a právě tam byly to, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam byli v nájmu. Jakoby.
0: Ano, jo? Rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1888, takže už byl takový to, tak jsem ho začal předělávat, no a zůstal jsem tady sám, sehnal jsem si tady práci, pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic, takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to... A takže měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. I když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu a udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu. Tenkrát se dělali grizolitové fasády, tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravím, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Prostě
1: já jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno jsem to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, museli do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že vám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky. Sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu. A jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala. Takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát. A teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela hodit na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju. Naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

смужу їх.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku,
0: ano,
1: se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidský schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nikdy dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuť, pocuť a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, tak se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na proti vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako, já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, ale to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo, je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže... tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 809. 500. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny, ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného. Ona měla svou rodinu a tři malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství dvou děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek. A teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety a to delší a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějaký a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a přeský to bylo, no.
1: No takže máte vztah,
0: já
1: paní
0: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici a taky jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
1: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
0: Ano a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako že bude běžet Prachatice nebo ostrov Prachatice Libínský sem do rozhledna a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
1: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju. No,
0: já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život a každý pátek mě vlastně obejme a to prostě mě udělá největší radost.
1: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
0: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
1: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despavcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře ano. rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano.
1: kterou mě vlastně seznámila ve škole jeho sestra. Já jsem si chodila do jedné třídy a ta nás jako se starším datrem, to by on byl ten víci dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila. Tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky a pusa a to bylo všechno.
0: Ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako to se týká lásky na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolíky zpátky do mého rodiště. A on jsme se vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem mu musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla za 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z 9 dětí.
0: Aha, rozumím.
1: Ta druhý nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano. No. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětka. Dají se pár hodin, a už hned spolu a do postele, já říkám, ne to. To není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby
1: ano,
0: tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na nejčastější manželství, jaké by mohlo být.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchače do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: naší noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi. Jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha. Já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně a ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti, jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy, to se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, protože to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo,
1: zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl, když se na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No a jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je tak všechno.
0: Moc děkuju za váš názor, paní Maruško. A zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadržen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a umožnili, pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie. A já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky.
0: Aha.
1: A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo, takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů, byl a ta teta, že jo, ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že ho postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si ta teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál, složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší z nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vztah na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často v noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Jičíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma. Žijeme tady už 80. roku.
0: Uh-huh.
1: Ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měli nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady. A já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sobot a na pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl třikrát. Takže to přece byl to, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž Podralské, jste to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotelu Slavia, tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom že za chvíli šel si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuji. Ano. Měl o mě jako strach.
0: Se nedivím.
1: A ona nešla, ani pošta vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes mě přišly pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a Dulinku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela, už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky. A tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, ano, máte
1: ale
0: pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky, paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář. Podali jste si s ním ruku. Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechměl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 53 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený.

0: bohužel, to zase musím uznat.
1: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
2: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
1: Mohu se zeptat?
2: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
1: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
2: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
1: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
2: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane, je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak

velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost, jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis, tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak šel slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování té malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. Co jsem tam hodil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to je špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl ze zadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Na... Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: si
2: to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšej, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej. A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my žvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, já to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tadle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým, se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat, a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko? Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pan, že to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měla tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hadky je to
3: my
4: pořád
3: jsme se
4: takhle,
3: museli
4: jo.
3: Zavrtávat.
4: Oni se hadají pořád. V náčačině, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hadají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady provokovala, já letím prostě, A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky, a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu. A...
3: Ale jak a ty mluvíš předtím,
0: no, tak
3: Vladimír,
0: v tom snu tam... jsem tak hovořil. Jo, pardon. No, ne. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, tak jsem udělal zatáčku a teď jsem takovým, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.